Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.
1: Teď

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, nejlepší fotbalisty mají ve Španělsku a my už na počátku pondělí 20. července máme velké trable v dopravě. Na D1 mezi Ostravou a Olomoucí se v omezení u Oder vybourala dodávka a leží tam na boku. Kolona se zdržením až na půl hodiny je od 319. kilometru. Poslední volný sjezd je na 321. Mankovice, anebo už prchněte na 330. na Fulnek. Na objížďku určitě musíte mezi Bzencem a Kyjovem kvůli nehodě na 54 u Vracova. Obousměrně tam zastavili provoz. A než vyrazíte ven, tak pohled na teploměry, protože místy jsou hodnoty jenom na 10 stupních. Nejteplejší asi je centrum Prahy, anebo třeba zrovna, jak jsme před chviličkou byli na Kyjovsku, tak tam teploměr ukazuje i 14 stupňů. Tak dobré pondělní ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou slunečno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Dánský cyklista Jonas Vingegaard má po pádu na Tour de France zlomenou klíční kost. Ze závodu odstoupil. 15. etapu vyhrál Belgičan Evenepoel před lídrem závodu Pogačarem. Z našich je nejvýš Matias Vacek na 50. místě. Policisté na festivalu Colors of Ostrava řešili drony bez povolení, drogy i podvody se vstupenkami. Zadrželi 3 piloty dronů v bezletové zóně a prověřují dílera. Podvodníci s lístky si vydělali více jak 10 000 korun. Dopravní policie zaznamenala skoro 200 přestupků, hlavně překročení rychlosti. Šéf Mezinárodní fotbalové federace Infantino během mistrovství světa nalétal asi 95 000 kilometrů, takže vlastně 2,5krát obletěl zemi. Ve vzduchu strávil přes 100 hodin a navštívil více než 40 zápasů. A nakonec Sloupsko-Šošovské jeskyně, které patří k největším jeskyním systémům v Česku, nabízejí nejdelší veřejnou trasu dlouhou téměř 2 kilometry. Jsou tam i významné archeologické nálezy, včetně pozůstatků neandrtálců.
2: Na objednávku lze také předem sestoupat i do spodních pater jeskyní v rámci zážitkové trasy po stopách Nagela. Trasa vede řečištěm Sloupského potoka až na dno Nagelovy propasti. Návštěvníky zde čeká sestup a výstup po 12 metrů dlouhém žebříku i přechod asi 10-metrové feraty. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 20. července 2026.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

23. mistrovství světa ve fotbale je minulostí, titul slaví Španělé, kteří na úvod šokovali pouhou remízou s Kapverdami, ale pak už sedmkrát nezaváhali. A jediný gól na celém šampionátu dostali ve čtvrtfinále od Belgie. Do jejich obrané zdi včera ve finále narazili i Argentinci, když se jim v základní hrací době nepodařilo ani jednou vystřelit na španělskou bránu. Za to zlato by si zasloužil argentinský brankář Emiliano Martinez, který předvedl neskutečných 11 zákroků, což je vůbec nejvyšší zaznamenaný počet v historii finálových zápasů. Jedinkrát lovil míč ze sítě, a to ve 106. minutě, tedy v prodloužení, rozhodlo, že si Španělé dneska po ránu na bítu zaslouží speciální písničku.

Šampiony 23. mistrovství světa jsou Španělé, další boj o fotbalové krále planety bude za 4 roky hostit Maroko, Portugalsko a Španělsko. Naši reprezentaci uvidíme nejdříve v akci v září v Lize národů proti Chorvatům. Proti sobě stálo 6 českých desek, které vyšly v roce 2023. To už mluvím o anketě o půlnoční alba, která byla uzavřena dneska o půlnoci, no a nejvíce hlasů dostala deska Hovno zlé od kapely Krucipisk, takže zítra před půlnocí Krucipisk a z desky Druide Keltskej osud právě teď. Keltské.

Dobré pondělní ráno, před námi 20. červenec 2026. Kvilda zase perlí, minus 1 stupeň aktuálně, na Sněžce plus 3. V centru Prahy, ale třeba i v Javorníku, teploměr ukazuje 14 stupňů. Dneska nás čeká většinou polojasno, na severu více oblačnosti, odpolední teploty budou dosahovat na 18 až 23, na jižní Moravě bude až 25 stupňů. No a když se podíváme na vyhlídky na celý týden, tak vlastně dnešek, případně ještě zítřek, kdy bude obdobně nejchladnější dny tohoto týdne a pak to poleze nahoru, nahoru, nahoru a o víkendu by mělo být pod slunou oblohou až nad hranicí třicítky.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30 a posloucháte-li nás na D1 z Ostravy na Olomouc, tak upozorňuji, že jsou trable u Oder. Možná, že by bylo dobré opustit D1 na 321. kilometru, to je exit Mankovice. Na 319. totiž začíná kolona, která je k nehodě. Na 314. kilometru v omezení se vybourala dodávka a leží tam na boku. Tak, pak taky stále máme ještě uzavřenou 54 mezi Bzencem a Kyjovem, kde je nehoda u Vracova. A pokud se vracíte třeba z víkendu do Prahy po Mladoboleslavské dálnici a potřebujete potom na Letňany, tak Novopatská, to je ten přivaděč z konce D10 na omezenou Kbelskou ulici, tak ta Novopatská už je plná právě od konce Mladoboleslavské dálnice, tak opatrně. Dobré ráno, dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Symbolik Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes většinou slunečno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Velkou cenu Belgie Formule 1 vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Druhý dojel Leclerc, třetí čtyřnásobný šampion Verstappen. Nabídka bytů na prodej v Česku je nejvyšší za poslední roky. Přibylo hlavně starších a panelových bytů, což dává kupujícím větší prostor pro vyjednávání o ceně. Ty ale dál rostou. Autobusy začnou tunelovým komplexem Blanka jezdit 15. srpna.
4: Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku. Honza Navrátil, Praha.
3: Španělsko čeká vrchol třetí letošní vlny veder. Ve čtvrtek mohou teploty na jihu a jeho východě kolem Sevilly, Kordoby a Murcie vystoupat až na 47 stupňů. A nakonec badatelé z Masarykovy univerzity v Brně vytvořili databázi všech spisů Jana Husa. Zahrnuje přes 500 latinských a českých rukopisů, tisků a dalších pramenů. Uzavírá více než 100 let výzkumu. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

Vláďa Mišík roztáčel Gambrinus na beatu, no a my si teď objednáme samozřejmě jenom virtuálně v představách, vzhledem k času je 6:39, tak si objednáme tequilu, což je nejoblíbenější nápoj dnešního oslavence. Přestože si ho občas internetový vyhledávač plete se stejnojmenným baseballistou, tak má blíže k fotbalu a byl jedním z hlavních interpretů oficiální hymny mistrovství světa v roce 2014, když se kopalo v Brazílii. Máme 20. července 2026 a 79. narozeniny má dneska Carlos Santana.

Nabídl tu Carlos Santana, ten dialog kytary s klávesami, to byl rozhovor otce se synem, protože za klaviaturou seděl Salvador Santana. A ještě v té nahrávce jsme měli možnost slyšet Jorgeho Santanu. Jorge, to býval bratr Carlose Santany. A my teď nabídl pokračujeme s Harry Nilsnem pro Iliu, co má dneska v pondělí 20. července svátek.

Tak co, býťáci, uvidíme se na Štvanici. Začíná mezinárodní tenisový turnaj WTA 250. Nasazenou jedničkou bude obhájkyně loňského vítězství ze Stromovky Marie Bousková. Do turnaje vstoupí už dnes. Druhý zápas na center kurtu odehraje proti Španělce Bouzas Manejrové. V 11 hodin program otevře utkání 17-leté Češky ruského původu. Vítězky letošní juniorky French Open Oktiabrevaové proti francouzce Dodánové. A další domácí držitelka divoké karty pořadatelů Lucie Havlíčková odpoledne narazí na loňskou osmifinalistku Američanku Parksovou. No a úspěšnou kvalifikantku Dominiku Šalkovou čeká zápas s Chorvatkou Ružičovou. Kvalifikací sice neprošla Linda Frubertová, ale nakonec si hlavní soutěž zahraje jako lucky loser. Tak nevím, nakolik je lucky, když ji v prvním kole, tedy hned na úvod turnaje, čeká Barbora Krejčíková. Ta včera vyhrála turnaj v Aténách, když ve finále přetlačila domácí Sakariovou. Sakariová bohužel měla taky hrát v Praze tento týden, ale odhlásila se.

0: práci na čtyřech kolech.
1: I minutu před 7 hodinou potřebujete půl hodinu navíc na trasu po D1 z Ostravy na Olomouc. U Oder v omezení na 314. kilometru odklížejí nehodu dodávky, co tam skončila na boku. Půlhodinové tedy zdržení od 321. kilometru. Tak pojďme se podívat na D1 v úseku Praha-Brno. V připojení od Říčan na 13. kilometru stojí kamion s defektem na návěsu na levé straně. Nevím, jestli dneska někdo postráčil

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes na jihu většinou polojasno, v severní polovině spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle, na severu častěji přehánky. Večer bude mraků i srážek ubývat. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.

0: někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jediný gól. Duel o zlato viděl Petr Plintovič.
2: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gól bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura před cestou do Číny jednal s ministerstvem zahraničí i českými tajnými službami. Nevyloučil, že delegace otevře konzulární témata, včetně případů zadrženého Čecha. V centru Prahy se kvůli opravám tratí změnily trasy 12 tramvajových linek. Provoz mezi újezdem a Lazarskou byl přerušen a centrální noční úzel se přesunul na Karlovo náměstí. Dopravní podnik navíc zavedl 2 dočasné linky. Omezení potrvá do 10. srpna. A nakonec v německé Žitavě u českých hranic vzniká velká nabíjecí stanice pro elektromobily. Nabídne 14 rychlonabíječek s výkonem až 400 kW, které umožní dobít auto během 10 minut na dojezd zhruba 300 km. To byly zprávy a po nich si dáme Ozyho.

7 hodin a 15 minut, tedy o 7:45, posloucháte Rádio Beat a po Aerosmith jsou na chystání Beatles se skladbou Birthday. Narozeniny má dneska Carlos Santana, ale i Dave Evans, první zpěvák AC/DC ještě před Bon Scottem, nebo bubeník kapely Sex Pistols, Paul Cook má dneska narozeniny, Stu Gossard, kytarista a zakládající člen kapely Pearl Jam. Určitě se k ním dostaneme i s muzikou. Ale jak jsem říká, teď už Beatles a jejich kronikáři u data 20. července před 59 lety zapsali, že George Harrison a Ringo Starr odcestovali do Řecka. Tím, že zvažovali, že by si tam kapela koupila nějaký menší ostrov, kde by měli klid od novinářů a fanoušků a mohli si tam dovolenkovat a taky v klidu tvořit. Jakože by se tam vždycky na pár měsíců v roce uklidili. Nakonec z toho nebylo nic, stejně jako potom z nápadu, aby si koupili malou horskou vesničku, kde si v Británii.

0: Kdo z muzikantů má dneska narozeniny, to už jsem probrala před menšinovými sporty, už je tady s námi Šimi, ještě zmíním, že 20. červenec je Mezinárodním dnem šachu. Byl ustanoven na počest založení Mezinárodní šachové federace v roce 1924, tedy před 102 roky. Tak a já si při tom šachovém svátku vzpomněla na písničku, ve které se zpívá o tom, že nám ráno může dávat mat. Tak schválně, vzpomenete si, ve kterém songu od členů beatové síně slávy tato hláška je: bláznům se jen může smát, když nám ráno dává mat. Pustíme si to za chviličku.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Mistrovství republiky v cross country horských kol ovládl Ondřej Cink. Osmým titulem se stal českým rekordmanem, mezi ženami poprvé triumfovala Tereza Tvarušková. Finský pilot rally Pajary vyhrál estonskou rally a získal první vítězství v mistrovství světa. Jezdec Toyoty porazil týmového kolegu Solberga ze Švédska o 19,5 sekundy. Vysočina obhájila titul v lize amerického fotbalu a checkball vyhrála po čtvrté v historii. Gladiators porazili 32-6 Knights z Nitry. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme, na beatu už za hodinu.

Otou Balážem a Michalem Pavlíčkem varovali před rány, co nám mohou dát mat. Dnes je světový den šachu a taky den měsíce, to zase s odkazem na 20. červenec 1969, kdy na měsíci přistál výsadkový modul Eagle mise Apollo 11 a z něj vystoupila lidská noha poprvé v dějinách na měsíční povrch. Ano, byl to malý krůček pro člověka, velký skok pro lidstvo. Pokud víte o velkých problémech v pondělním provozu, kde to spíše poskakuje, než jede, tak dejte vědět ostatním býťákům, nejlépe přes linku 210 32 33 34 nebo přes býťáckou aplikaci. My jsme se teď lehce ohlíželi do minulosti a náhle následuje pohled na věci budoucí. Příští týden ve čtvrtek Olomouci a v sobotu v Lokti budou hrát Četroutal.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30 a stále se nám nelepší situace na D1 z Ostravy na Olomouc. V omezení u Oder je bouračka. Na 314,5 kilometru se vyvrátila dodávka. S kolonou počítejte už od 322. kilometru, tedy brzdí se už před sjezdem na Mankovice. Takže poslední volný úprk 330. kilometr a vzít to na Fulnek. V Praze máme problémy v Blance, konkrétně v Mrázovce. Směrem z Břevnova na Smíchov se v levém pruhu srazila dvě auta, kolona je ze Strahovského tunelu. A pokud z Českých Budějovic vyrážíte na Třeboň po 34, tak ještě před D3, tedy před dálnicí, bouralo osobní auto. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
4: Co je decentní?
3: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
4: A to bych měl, to zas jo.
0: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
5: Dnes na jihu většinou polojasno, v severní polovině spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle, na severu častěji přehánky. Večer bude mraků i srážek ubývat. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
5: Fotbalový útočník Antonín Růsek přestoupil ze Sigmy Olomouc do Jablonce. 27-letý hráč, který v klubu už hostoval, podepsal víceletou smlouvu. Premiér Babiš nevzdává projekt vládní čtvrti v pražských Letňanech. O jeho podobě ale rozhodnou až jednání s magistrátem o pozemcích. Praha dříve návrh odmítla, protože tam chce stavět nové byty. Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku dál rychle roste. Spotřeba i počet dobití stouply o desítky procent a přibývají nové stanice, kterých je asi 3700. Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotov.
6: Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Úplně vše by mělo být hotové do konce července. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Nejen turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se. V areálu jsou také převlékárny, sprchy i toalety. Luboš Dvořák, Turnovsko.
5: A nakonec Fly for Future, vědci z Jihočeské univerzity vyvíjí systém na ochranu srnčat před senosečí. Bezpilotní technologie má sama monitorovat louky a vyhledávat zvěř. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Už jsme hráli ve španělské verzi We Are the Champions dneska a tím jsme oslavili zisk Španělů titulu mistrů světa ve fotbale. A k tomu chci ještě jednu takovou záležitost. Dneska má 70. bubeník kapely Sex Pistols Paul Cook a ten taky trošku jako zvažoval dříve, než se dal na muzicírování, že by byl profesionálním fotbalistou. Protože kromě tedy toho, že rád do všeho tloukl, tak byl posedlý fotbalem a otevřeně přiznal, že on a jeho přátelé mládí strávili v domnění, že z nich vyrostou profesionální fotbalisti. Časem si ale uvědomili, že na to nejsou dost dobří. Takže se dal na bubenickou dráhu, ale začátky byly těžké. Když si dávali dohromady kapelu, tak zjistili, že úplně nemají dost kapesného na to, aby si pořídili super nástroje. Tak se Paul Cook ve své životopisné knížce doznal, že občas chodili a kradli po koncertech vybavení, co tam jiné party nechali. A Cook později taky prozradil, že Steve Jones, že tomu se podařilo zmocnit špičkového vybavení, které přes noc zůstalo na pódiu po sérii posledních koncertů Davida Bowieho v rámci turné Ziggy Stardust. Tak my si dáme Sex Pistols, Paul Cook má dneska 70.

Tak členům Sex Pistols, jak jsme slyšeli, je to jedno, ale vás možná bude zajímat, že na 70. bubeníka Paula Cooka se na nás bude občas smát i sluníčko, ale v plánu jsou dnes opět i přehánky. Momentálně nikde neprší, na teploměru od 12 po 17 stupňů, odpoledne má být 18 až 23, na jihu Moravy teploměr ukáže i 25 stupňů. Na horách většinou kolem 12, na Šumavě o něco tepleji, tam bude až 17 stupňů. A když se koukám na vyhlídky na celý týden, tak zítra bude obdobně, ve středu a ve čtvrtek o 2 stupně tepleji, no a na víkend máme slíbeno až opět 30 stupňů. Je 3:15 na 8. Dobré ráno, býťáci.

12 minut před 8 hodinou děkuji všem, kteří se podíleli na hlasování v anketě o půlnoční alba. Už je na našem webu na stránce radiobeat.cz nová šestice. Tentokrát se jedná o desky, které vyšly v roce 2024. V nabídce je Bruce Dickinson, David Gilmour, taky Judas Priest, kapela Powerwolf, Dead Daisies a se svojí třetí solovkou i Honza Křížek. Ten stále jezdí po republice a nechává nám odkaz na vzpomínku na Radima Hladíka a kapelu Blue Effect a právě to je hudební značka, která nás na beatu čeká i právě teď.

0: Dobré ráno všem díťákům. Dejte si pozor na nehodu dvou aut v tunelu Mrazovka směrem na Barandák. Je to v pruhu na Radlickou, ale tím, jak už tam je policie, štosuje se to, jsou tam majáky, tak každý zpomaluje, chce se podívat na střepy na cestě. Jinak by to i jelo plynule, tak si dejte pozor a zkuste dodržovat plynulost toho provozu. Všichni, věřím, že býťáci to tak dělají. Mějte se hezky, dám.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8 hodin a na dálnici z Ostravy na Olomouc už mám lepší zprávy. U Oder ve zúžení na 314. kilometru už nabouranou dodávku odstranili a kolona v místě už je jenom kamionů a už se rozjíždí, ale opatrně brzdí se u 234. kilometru v pravém pruhu. Jinak v tom místě opět provoz dvěma zúženými pruhy, jak jsem říkala, je to v místě omezení. Jak jste před chvíličkou slyšeli od Dana v Praze, v

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes na jihu slunečno, v severní polovině spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle, na severu častěji přehánky. Večer bude mraků i srážek ubývat. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Zítra zpočátku polojasno, od severu přechodně až zataženo a místy občas zaprší, zejména na severu a severovýchodě. Večer opět ubývání oblačnosti a srážek. Teploty 19 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi.

0: Ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Krejčíková vyhrála turnaj WTA 250 v Aténách a získala 9. titul kariéry. Ve finále porazila Sakkariovou 7-6 a 6-3. Česká deblistka Detyuková vybojovala po boku Chromačovové titul v Rumunsku a Šalková jako jediná ze sedmi Češek postoupila do hlavní soutěže Live Sport Prague Open. Linda Fruvirtová nicméně hlavní soutěž odehraje jako lucky loser a v úvodu ji čeká právě šampionka z Atén Krejčíková. Těsně před koncem víkendového festivalu Masters of Rock organizátoři odhalili novinky pro příští 23. ročník. Vystoupí například zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson, vicepromotér Jiří Daron.
2: Když je pauza a Iron Maiden nehrajou, tak je to zelená k tomu, že členové můžou dělat své solo projekty a Bruce Dickinson se rozhodl, že bude dělat na novém albu a nové album přijede představit fanouškům na Masters of Rock, na což jsme patří.
1: Pozor, pokud pojedete z Hradce Králové na Trutnov mezi obcemi Kocbeře a Výšinka je nově kvůli stavbě dálnice D11 semafor. Počítejte tak na tahu od Jaroměře do východních Krkonoš s kolonami. A nakonec FIFA během fotbalového mistrovství světa v Severní Americe odstranila ze sociálních sítí přes 7 milionů urážlivých a výhružných příspěvků. Počet těch smazaných byl 14x vyšší než při šampionátu v Kataru. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 20. července 2026. Jsou tu Deep Purple.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Všimli jste si, že tahle ta skladba Perfect Strangers od Deep Purple nemá klasické kytarové solo, přesto má spoustu ostrých riffů a Richie Blackmore byl na tuhle tu písničku náležitě pyšný a jednou ji označil jako svoji nejoblíbenější od Deep Purple. Vaši nejoblíbenější vám pustíme pozítří na Vysočině. Chystáme další rockovou pumpu, která proběhne ve středu v areálu XT Line v Rudě. To znamená kousíček od Osové bytýšky, když pojedete po D1, tak si jedete na 153. kilometru a pak určitě obec Ruda a areál XT Line najdete. Bude tam hrát Big Beat. A od 11. do 17. hodiny, kromě mobilního studia, si můžete taky nechat vyrobit na svoji kapotu nebo na kapotu auta, se kterým přijedete, to je jedno, jestli to bude vaše nebo vašeho miláčka, tak vyrobit originál býťácký otisk. No a na místě toho bude spousty nejenom k poslechu, ale taky k pokoukání, třeba závodní auto Tomáše Ouředníčka nebo motorka Lukáše Chytky, legendární Mini Cooper, Jana Koláře, freestyleovou show tam předvede Albín Prokop. No určitě se tedy ve středu zastavte. Podrobnosti o další rockové pumpě tentokrát na Vysočině najdete i u nás na webu na stránce radiobeat.cz. Bude to bomba.

0: 8 hodin a 20 minut je tu opět Šimi se sportovními informacemi. Ve zprávách v 8 chválil i tenistku Barboru Krejčíkovou, ukončila dvouletý půst a po wimbledonském triumfu se jí opět podařilo vyhrát turnaj. Včera v Aténách přehrála domácí Sakariovou, která už ale před tímto zápasem se odhlásila z pražského turnaje. Na štvanici by ale měla hrát Krejčíková a hned v prvním kole zítra ji čeká české derby s Lindou Fruhvirtovou. Jiná naše tenistka Julie Štruplová se zase může chystat na kvalifikaci na poslední Grand Slam sezony. Rodáčka z Jablonce si boj o US Open zajistila po výhře na olomouckém turnaji, na turnaji nižší kategorie. Včera tam triumfovala, no tak české tenistky jsou na vítězné vlně, to těší.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Mistrovství světa v bikrosu v Brisbane skončilo bez vyřazovacích jízd kvůli silnému větru. Česká naděje Sabina Košárková skončila v kategorii do 23 let šestá. Golfistou, který vyhrál Major British Open, je Novozélanďan Ryan Fox. Životní triumf získal s náskokem jedné rány před Američanem Youngem. Triatlonistka Flora Duffy ukončila v 38 letech kariéru. Jediná olympijská vítězka z Bahám získala zlato na hrách v Tokiu a 4 tituly mistryně světa. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
3: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30, opatrně na 34. Střeboně na České Budějice. Za dálnicí je tam nehoda a kvůli tomu se brzdí i u sjezdu z D3 směrem od Prahy na 131. kilometru. V Praze jsou 10-minutové kolony na 7 kolem letiště, kde je omezení. Od Slaného se zaseknete na 4. kilometru od okruhu od sjezdu do ulice do Horoměřic. V Praze se pak pořád řeší srážka dvou osobáků v levém pruhu v tunelu Mrázovka směrem z Břevnova na Smíchov. Takže opatrně na výjezdu ze Strahovského tunelu, tam začíná kolona a taky regulují vjezd do Blanky stroji, takže se nám trošičku zaplnila ulice v Holešovičkách a Povltavská. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Folk Team na konci světa.
4: Na konci světa.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
5: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
6: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
7: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
5: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Dnes většinou slunečno, přehánky hlavně na horách na severu. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Velkou cenu Belgie Formule 1 vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Druhý dojel Leclerc, třetí čtyřnásobný šampion Verstappen. Nabídka bytů na prodej v Česku je nejvyšší za poslední roky. Přibylo hlavně starších a panelových bytů, což dává kupujícím větší prostor pro vyjednávání o ceně. Ty ale dál rostou. Autobusy začnou tunelovým komplexem Blanka jezdit 15. srpna.
9: Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku. Honza Navrátil, Praha.
8: Španělsko čeká vrchol třetí letošní vlny veder. Ve čtvrtek mohou teploty na jihu a jeho východě kolem Sevilly, Cordoby a Murcie vystoupat až na 47 stupňů. A nakonec badatelé z Masarykovy univerzity v Brně vytvořili databázi všech spisů Jana Husa. Zahrnuje přes 500 latinských a českých rukopisů, tisků a dalších pramenů. Uzavírá více než 100 let výzkumu. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Chtěli vohnout na rádiu Beat.
1: Kapitola 15. Banány. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Banány jsou pro někoho hit, pro jinýho shit. Každopádně je to jediná písnička, která je hodně spojená s našima úplnýma začátkama a zároveň hrajem dodnes. Je postavená na kytarový vyhrávce, která zní, jako když nadává slepice. Písnička Banány je jedna z našich úplně prvních věcí. Vznikla z kytarového cvičení, teda spíš náhodou. Část nápadů se totiž dostavuje právě touhle cestou. Sedíš s kytarou na židli, ale neskládáš, spíš se učíš a opakuješ nějaký stupnice, rozklady akordů a podobně, prostě nic zajímavého pro širokou veřejnost. Občas tě ale něco zaujme a může to mít následky, míněno tak, že z cvičení vznikne písnička. V případě Banánů jsme trénovali takzvaný legátový hraní, kdy nepoužíváš pravou ruku, ale jenom tu levou. Prst dopadne na hmatník na daný místo a po zazněném tónu otrhne strunu, čímž vytvoří další tón. Je to zkrátka takový tada. Dopadne a odtrhne. Dopadne, odtrhne a tak pořád dokola. No a pak se to rozvine tak, že po každý jiný prst dopadá a trhá strunu vždycky na jiném pražci.

Když jsme teda doma dokola omílali to správný tá, dá a ono nabíralo na rychlosti a jistotě, tak jsme to na jedné zkoušce zkusili z legrace spojit s ostatníma nástrojema a docela to zafungovalo. Vyšel nám z toho zábavný a svižný riff, který se zařadil do fronty dalších rozdělaných nápadů. Text jsme napsali na chatě v Jevanech při procházce se psem, kdy jsme si vzpomněli na článek, ve kterém psali, že někdy některý hadi nakousnou špičku banánu, čímž ho otráví, jako ten banán, a pak čekají na opici, jako ty hadi, která přijde, kousne si, na místě zemře a ty hadi pak sežerou. Pravda to sice není, ale patrně nás tenkrát napadlo, že by mohla bejt a že se právě takovej banán dostal v nějaký bedně až k nám do republiky, kde jsme ho zrovna my snědli. Takže na téhle banalitě jsme vystavili absurdní příběh, který i my máme teď honičku pochopit a navíc ho musíme zpívat.

Co se týče interpretace, tak jsou banány doteď nejsložitější věc v našem playlistu. Nejsou tam těžký vyhrávky, ale musíš být poměrně rozcvičený, protože kytary hrajou svižně a unizóno, což by mělo být přesný a čistý. Že často není, o tom se za posledních 30 let přesvědčilo pod pódiem hodně lidí. Taky textu je tam hromada, doteď jsme schopní to zmrvit, takže rozhodně nikdo z nás nikdy neřekne, že mu vadí, pokud na banány na koncertě nezbyde místo. Většinou ale zbyde, i když se dá říct, že už je hrajeme spíš jako historickou památku a ukázku pro mladší publikum, aby viděli, jaký hovadiny skládali lidi v minulém století.

Opět býťáci listují v kalendáři, kdo kromě Ilji, co má dneska spolu s Eliášem svátek, mám i Stona Gosgrda, jeden z architektů seattleského zvuku, kytarista a zakládající člen Pearl Jam, má dneska 60. A o 2 roky dříve, na den přesně, se narodil i zpěvák Chris Cornell. A tito dva se potkali v projektu Temple of the Dog. Tak tady to máme.

Na beatu kapela Temple of the Dog, gratulace k dnešním kulatinám Stonovi Gossardovi a taky vzpomínka na o dva roky staršího zpěváka Chrise Cornella. Hráli jsme si Say Hello to Heaven, Chris svého přítele a jednu dobu i spolubydlícího Andrewa Wooda z kapely Mother Love Bone, o kterém napsal tuhletu smutnou písničku, následoval v květnu roku 2017 a dva měsíce na to následoval další zpěvák Linkin Park, Chester Bennington. Ten se vydal na zkratku z tohoto světa před rovnými 9 lety. Tak, pojďme k něčemu jinému. Třeba máme 6 minut před 9, ještě předtím, než dorazí pan Jiří, aby nás vzal na koncert. Ano, i dneska pokračujeme v našem prázdninovém speciálu Léto jako živé na beatu, ale ještě předtím bych poprosila třeba o čerstvou dopravu přes linku 210 32 33 34 nebo vzkaz můžete zanechati, ať už mluvený, anebo psaný v naší býťácké aplikaci.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9 hodin. V Praze nová komplikace na městském okruhu. Cestou z Černého mostu na Novopatskou, tedy na Letňany, je nehoda. Stala se kousíček za tím místem, kde se odpojují ti, co jedou na Mladoboleslavskou dálnici. No a v centru Vyškova zasahují záchranáři. Na Nádražní ulici je nehoda s chodcem. Tak já se s vámi rozloučím novou hláškou La Revedere, no a přeji vám hezké pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
1: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes se na jihu slunečno, v severní polovině spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle, na severu častěji přehánky. Večer bude mraků i srážek ubývat. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Zítra zpočátku polojasno, od severu přechodně až zataženo a místy občas zaprší, zejména na severu a severovýchodě. Večer opět ubývání oblačnosti a srážek. Teploty 19 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Dánský cyklista Jonas Vingegaard má po pádu na Tour de France zlomenou klíční kost. Ze závodu odstoupil. 15. etapu vyhrál Evenepoel před lídrem závodu Pogačarem. Z našich je nejvýš Matias Vacek na 50. místě. Začátek tohoto týdne bude oblačný s teplotami většinou do 25 stupňů, nejchladněji bude ve čtvrtek 17 až 21 a na většině území se čeká déšť. O víkendu se opět oteplí, v neděli až na 31. Ve Španělsku zemřel 13-letý chlapec po zřícení fontány při oslavách vítězství na fotbalovém mistrovství světa. Další lidé jsou raněni. A nakonec Sloupsko-Šošovské jeskyně, které patří k největším jeskyním systémům v Česku, nabízejí nejdelší veřejnou trasu dlouhou téměř 2 kilometry. Jsou tam i významné archeologické nálezy, včetně pozůstatků neandrtálců.
3: Na objednávku lze také předem sestoupat i do spodních pater jeskyní v rámci zážitkové trasy po stopách Nagela. Trasa vede řečištěm Sloupského potoka až na dno Nagelovy propasti. Návštěvníky zde čeká sestup a výstup po 12 metrů dlouhém žebříku i přechod asi 10-metrové feraty. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: To byly další zprávy a po nich jdeme na koncert s Jirkou Roglem.
0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
4: Jdeme na to!
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
5: Ano, léto jako živé a vy jste jistě spolu se mnou zvědaví, jakému tomu parádnímu koncertu živě nahranému bude věnována tahle následující hodina tady u nás na Rádiu Beat, kdy tu je, jak jste slyšeli, spolu s vámi takhle 9:05 už Jirka Rogl, tedy moje maličkost. No a já začnu postupně. Tenhle koncert byl nahrán mezi 8. až 12. červencem roku 1974 na turné po Spojených státech. No a vydán byl pak v témže roce 29. října, prvně ve Spojeném království a následně ve

zbytku světa. Jak producentem byl Tony Visconti a tady už mnozí jistě tuší, a když řeknu, že tenhle koncert, tenhle živák se jmenuje David Life, je vám jasné, že tu teď bude znít první oficiální živé album anglického muzikanta, námi všemi vzpomínaného Davida Bowieho. Já to nebudu prodlužovat a začneme pěkně orwellovsky s písní jménem 1984.

0: Jeden, jeden bez obživáček. Léto jako živé na rádiu Beat.
1: Ano, Rebel a Moon Age Daydream, to byly další písně, a to dokonce nám, myslím, dobře známé, tak jak zazněly před více než půl stoletím v roce 1974 na koncertech Davida Bowieho na koncertní šňůře po Spojených státech nazvané Diamond Dogs Tour, ano, přesně podle toho jeho tehdejšího studiového alba, celou Bowieho kapelu, piano, Moog, zkrátka klávesy, ale také hudební produkci měl na starosti bohužel již zesnulý Michael Kamen, psáno Michael Kamen, ano, ten, co třeba později aranžoval symfonický orchestr pro Metallicu. No a já se musím přiznat, že i když jsem o tomhle živém dvojalbu měl samozřejmě nějaké to povědomí, teprve až včera, když jsem si tuhle hodinu pro vás tady připravoval, jsem byl překvapen, jak tahle nahrávka skvěle svěže a možná i docela současně zní. No tak posuďte sami, nebojte se přidat trošku hlasitost a představte si, že jste na koncertě Davida Bowieho třeba v Pensylvánii.

in the city, to love in a doorway, to strangle sunscreen.

0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Tahle deska, dvojalbum David's Life, je také pozoruhodná i tím, že obsahuje Bowieho první vydání skladby později velkého hitu All the Young Dudes, kterou původně naspívala kapela Mud Hoople pro své stejnojmenné album. Ta ostatně za chvíli tahle skladba zazní tady v rámci naší série Léto jako živé. No a já tady mám před sebou dokonce to původní vydání alba a na tom se píše: toto živé album vzniklo z vystoupení odehraných 14. a 15. července roku 1974 v Tower Theatre nedaleko Filadelfie, je kompletní a věrně zachycuje koncert. Nebyly provedeny žádné studiové dotáčky ani znovu nahrání zpěvu, nástrojů či reakcí publika s výjimkou několika doprovodných vokálů, které musely být doplněny kvůli výpadku mikrofonu.

kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu B.
2: No ani na turné kapely, ani při nahrávání nebývá, jak by se možná mohlo zdát, vše zalité sluncem, tak zrovna tyhle americké koncerty, na kterých album David Life vznikalo, se staly dějištěm přímo zákulisní vzpoury bovýho doprovodné kapely. Hudebníci totiž byli na poslední chvíli informováni, že koncerty budou profesionálně nahrávány pro oficiální živé album, přičemž bovýho management jim hodlal vyplatit pouze běžnou odbor sazbu určenou pro živé nahrávání, tedy pouhých $70. Přibližně hodinu před prvním koncertem proto kapela Bowieho odmítla nastoupit na to pódium, pokud každý z jejich členů nedostane honorář $5,000. No a asi to nakonec nějak vyřešili, když tu teď tohle 52 let staré album společně posloucháme, že jo?

0: Jeden, jeden, bez obživáček. Léto jako živé. Na Rádiu Beat.
1: Víťáci, pokud se vám tahle první oficiální živá nahrávka Davida Bowieho líbila, stejně jako mě, vězte, že pokud nemusíte mít nutně ten původní vinylový originál z roku 1974, vyšlo prvně na CD, na CDčku v roce 1990, v roce 2005 v takové nově zvukově samotným Viscontim ošetřené verzi a pak ještě v té úplně nejvymazlenější v roce 2018 s bonusy a dalšími překvapeními, třeba si v obrazové příloze. Celé původní vydání se pyšní stopáží 81 minut a 6 vteřin. Bychom si dali, myslím, takový pěkně hitový reprezentativní průřez a před dopravou stihneme ještě úplný závěr v podobě vám jistě dobře známé a zde skvěle zahrané skladby Rock'n'Roll Suicide.
2: Time takes a cigarette. Puts it

0: Richie Grenville, Dave Sandler, Herbie Flowers, Tony Newman, Earl Slick, Mike Kamen, Mike Garson, Pablo Rizzaro.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: Na D1 nad Houstem prvním kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě dvou osobních aut. Policie je na cestě a počítejte samozřejmě se zvýšenou opatrností. V Novém Jičíně v ulici Revoluční havaroval taktéž osobák. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací dokonce práce. Proto dbejte pokynu složek IZS a pozor, teď ještě tady vidím na D7 mezi 8 a 30. a 39. kilometrem ve směru z Chomutova na Prahu, tak zde se porouchal náklaďák a prý tam překáží, takže i zde můžete očekávat nějaké to zdržení a úplně všude pak, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes se na jihu slunečno, v severní polovině spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle, na severu častěji přehánky. Večer bude mraku i srážek ubývat. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Zítra zpočátku polojasno, od severu přechodně až zataženo a místy občas zaprší, zejména na severu a severovýchodě. Večer opět ubývání oblačnosti a srážek. Teploty 19 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jediný gól. Duel o zlato viděl Petr Plintovič.
3: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gól bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a po druhé v historii země.
2: Ceny pohonných hmot po skončení státní regulace podle očekávání stouply. V porovnání s pátkem někde zdražily o desítky haléřů, jinde až o koruny. Miliardové dotace od ministerstva průmyslu zatím nevedly ke snížení spotřeby energie a naopak zvýšení vlivu obnovitelných zdrojů. Dnes to oznámil Nejvyšší kontrolní úřad. A nakonec šéf Mezinárodní fotbalové federace Infantino během mistrovství světa nalétal asi 95 tisíc kilometrů, takže vlastně 2,5krát obletěl zemi. Ve vzduchu strávil přes 100 hodin a navštívil více než 40 zápasů. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne, dáme si kabát.
0: Krok.

Ano, In the Stars, to byl ten docela první single z nového aktuálního alba Foreign Tongues, které Rolling Stones vydali teď 10. července a tuhle podle mne moc povedenou píseň napsali tradičně Mick Jagger a Keith Richards a co myslím není nepodstatné, produkovali opět skvělý Andrew Watt, který stál už za předchozím albem Hackney Diamonds. Videoklip k téhle skladbě, tak ten vzbudil hned obrovskou pozornost a to tedy hlavně díky tomu, že v něm vystupují digitálně omlazení Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Tvůrci tu totiž použili skutečné herce a hudebníky, kterým pomocí technologie deepfake nahradili tváře mladšími verzemi členů kapely. Nejde tedy o čistě AI, umělou inteligenci, tedy ale o kombinaci reálně natočeného materiálu a digitálních efektů. Jirka Rogl je tu spolu s vámi na rádiu Beat a my si dáme kvíny.

0: Jestliže v té uplynulé hodině jsme si v rámci naší letní série Léto jako živé vychutnali první živé album Davida Bowieho z roku 1974, teď to byly pro změnu právě taktéž v koncertní nahrávce samotní Kiss. A ty si vždycky svými SMS-kami přejí a následně za ně děkují býťáci, kteří se podepisují jako taviči. Taviči, napište nám o sobě víc, ať víme, co tavíte. No a my víme, a to docela určitě, že teď hned po menšinových sportech si dáme kaťáky a ještě před nimi Iron Maiden.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Mistrovství republiky v cross country horských kol ovládl Ondřej Cink. Osmým titulem se stal českým rekordmanem, mezi ženami poprvé triumfovala Tereza Tvarušková. Finský pilot rally Pajary vyhrál estonskou rally a získal první vítězství v mistrovství světa. Jezdec Toyoty porazil týmového kolegu Solberga ze Švédska o 19,5 sekundy. Vysočina obhájila titul v lize amerického fotbalu a checkball vyhrála po čtvrté v historii. Gladiators porazili 32-6 Knights z Nitry. Mistrovství světa v bikrosu v Brisbane skončilo bez vyřazovacích jízd kvůli silnému větru. Česká naděje Sabina Košárková skončila v kategorii do 23 let šestá. Golfistou, který vyhrál Major British Open, je Novozélanďan Ryan Fox. Životní triumf získal s náskokem jedné rány před Američanem Youngem. Triatlonistka Flora Duffy ukončila v 38 letech kariéru. Jediná olympijská vítězka z Bahám získala zlato na hrách v Tokiu a 4 tituly mistryně světa. To byly menšinové sporty.
1: Rádio.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tak to byly Cream na beatu, no já už tu mám připravenou píseň She's Gone, ano, právě ta patří k takovým největším překvapením v katalogu Black Sabbath, vyšla v roce 1976 na albu Technical Ecstasy a místo typických temných riffů nabízí přímo melancholickou baladu s akustickými kytarami a dokonce i s smyčcovým orchestrem, který řídí Mike Lewis. Pro mnoho fanoušků to tehdy byl šok, ale právě díky tomu skladba dodnes patří k takovým úplně nejzajímavějším momentům celé té éry Black Sabbath s Ozzy Osbournem. No asi vás hned stejně jako mě napadne, že tuto krásnou píseň přespívala s českým textem Jaromíra Nohavici i naše Maruška Rotrová, ano, Láskou o níž deštěm. Marie Rotrová se mimochodem vůbec netají tím, že poslouchá Rádio Beat, no a třeba i když zrovna hrají Black Sabbath.

0: Def Leppard nám ještě dohrávají na beatu, do rytmu si už tady spolu s nimi také podupával Petr Šimáček, který má svoje dnešní poslední zprávy tady už pro vás připravené, nebo téměř připravené, ještě si tam škrtá hrubky, jak na něj tak koukám, si je tam opravuje, tak než dorazí na ty příští zprávy už pak Pepa Lábus, tak my teď zase koukneme spolu s vámi pěkně na dopravu, na ty naše cesty, silnice, dálnice a křižovatky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme na Pražském okruhu mezi 63. a 59. kilometrem ve směru k dálnici D10 se tvoří kolona, takže počítejte se zdržením. Dobrá zpráva dorazila z dálnice D7, tam u toho 39. kilometru ve směru na Chomutov už byl provoz po předchozích komplikacích obnoven. Na D1 jukneme tam na 305. kilometru ve směru na Ostravu, tak tam se srazil, ne, tam srazil osobák srnu, takhle. Nehoda je naštěstí bez zranění osob, jak dopadla srna, nevím, ale přes to jeďte místem opatrně a pozor tady ještě taky na sjezdu číslo 1 z D11 ve směru k nám na Prahu, kde došlo ke střetu osobáku a nákladního vozu. I tady počítejte se zvýšenou opatrností a nejen tam, úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes na jihu slunečno, v severní polovině spíš oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle, na severu častěji přehánky. Večer bude mraků i srážek ubývat. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Zítra zpočátku polojasno, od severu přechodně až zataženo a místy občas zaprší, zejména na severu a severovýchodě. Večer opět ubývání oblačnosti a srážek. Teploty 19.

0: jak postoupila do hlavní soutěže Live Sport Prague Open. Linda Frovirtová nicméně hlavní soutěž odehraje jako lucky loser a v úvodu ji čeká šampionka z Athén Krejčíková. Těsně před koncem víkendového festivalu Masters of Rock organizátoři odhalili novinky pro příští 23. ročník. Vystoupí například zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson, více promotér Jiří Daron.
1: Když je pauza a Iron Maiden nehrajou, tak je to zelená k tomu, že členové můžou dělat své solo projekty a Bruce Dickinson se rozhodl, že bude dělat na novém albu a nové album přijede představit fanouškům na Masters of Rock, na což jsme patřičně hrdí.
0: Rusko dále čelí vážné palivové krizi, kterou zhoršují výpadky rafinerií po ukrajinských útocích. V dlouhých frontách už při čekání zemřeli dva starší lidé. A nakonec indická firma Skyroot Aerospace vyslala na oběžnou dráhu Země první soukromně vyvinutou raketu v Zemi. Startup tím zahájil novou etapu soukromých vesmírných letů v Indii. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí, přicházejí Juraj a Hýb.

13 minut po 11. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a nám právě teď dospíval takhle až do poslední noty pěkně sám Alice Cooper, nedávno hrál a tedy skvěle v Plzni. Fotky z tohle vystoupení, moje fotky mimochodem, si můžete prohlédnout na tom našem webu radiobeat.cz. No aby toho nebylo málo, tak Alice Cooper přijede již zanedlouho znovu 6. září, totiž vystoupí tady v pražské sportovní hale, která se teď jmenuje Fortuna, společně s Hollywood Vampires, takovou supergroup, kterou vytvořil před lety společně s Joeem Perrym z Aerosmith a tak s Johnny Deppem, ano, s tím Pirátem z Karibiku a také už je do kapely počítán Tommy Henriksen, jinak taktéž kytarista i té Cooperovy kapely a také producent známý, tak tihle dorazí právě do té sportovky a pokud jste Hollywood Vampires naživo ještě neviděli, nebo alespoň nějaký záznam třeba na YouTube, tak je to velká zábava. Kromě svých věcí hrají hodně skladeb třeba od Who, Doors, Led Zeppelin, také nějaké ty Beatles, zkrátka je to paráda. Ano, Johnny Depp ten zpívá skladbu Heroes od Davida Bowieho, kterému patřila ta hodina v rámci akce naší letní léto jako živé. No a my si teď tedy nedáme Alice Coopera už znovu, to by byl tuplák, že jo, ale dáme si našeho tuzemského milovaného Jirku Schellingera.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.

0: No a Judas Priest, kteří právě dohráli tady u nás na Beatu, tak shodou okolností tak též brzy zanedlouho zahrají u nás, a to přímo v neděli 2. srpna v Ostravě. Ano, British Steel, britská ocel, zazní v ocelovém městě, tak nějak přímo symbolicky. No aby toho nebylo málo, tak tam zazní i nějaká ta muzika Motorhead, a to proto, že už dávno je tedy jakoby předkapela nebo support plánovaná skupina jménem Phil Campbell and the Bastard Sons. Bohužel ten hlavní Phil Campbell, tedy bývalý kytarista Motorhead, přednedávnem zemřel, ale jeho synové, jsou to tedy skutečně synové v té kapele, se rozhodli pokračovat dál a vzdát tak svému taťkovi a také Lemmymu poctu, takže doporučuji tedy v případě Judas Priest, pokud tam míříte, je to neděle, takže možná i tip na pěkný výlet, nevynechat právě tuhle skvělou předkapelu. No a o tom, a nejen o tom, si budeme mimochodem povídat i zítra, tady v tom mém hledáčku Jirky Rogla, od 7 hodin, kdy dorazí sem přímo do studia jako milý host Ondřej Poizl, přímo z pořádající agentury Live Nation, takže právě o tom, jak vůbec se pořádají tyhle koncerty a na jaké se můžete těšit, tak o tom nám tady určitě poví, jak Ondřej je znám. No a my si za chvíli dáme kapelu, která tedy v té původní sestavě už určitě nedorazí, a tou jsou Led Zeppelin, ale jak jsem řekl, až za malou chvilku.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně, a když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou organizátoři letního minifestáku Lomfest a jeskyňáři Šárka Smíšková a tajný host z Hlubin.
7: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na rádiu Beat.

ne z chleba, doufám, že jste si poslechli i ten text, ten myslím stojí rozhodně za to, to si vzpomínám, tuhle mi říkal kamarád Vlasta Hynek, že se mu ten text moc líbí, takže určitě si ho třeba nastudujte zpětně. No a co my tady máme za muziku do konce hodiny? Janis Joplin jsem si připravil, Police, ale mezi tím kapelu, kterou úplně ne každý musí pamatovat nebo znát, té se kdysi říkalo, jsou to plagiátoři Led Zeppelin, no všem takový nebo tak podobní Led Zeppelin, jako třeba Greta Van Fleet v současné době, zas až nebyli, v každém případě od téhle kapely jménem Kingdom Come si pak dáme teď hned po těch Police skladbu What Love Can Be, tak schválně mi napište, jak se vám třeba líbila, pokud ji neznáte.

0: No, po avizovaných Kingdom Come nám zapěla teď a moc krásně ještě Janis Joplin. No a přestože jsem vám sliboval Pepu Lábu, se zapomněl jsem, že vyrazil kamsi za dobrodružstvím, takže je tady neméně skvělý a úžasný Tomáš Adamec, chystá si tady zprávy, dolaďuje, ještě si tam dělá nějaké poznámky, jak tak na něj tady koukám, takže my se spolu s vámi samozřejmě zase jukneme na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme na menší silnici, té s číslem 34 v Poličce na Svitavsku, tak tam došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností, jak to dopadlo, to zpráva nepíše. A tady píše přes apku Adam, že na silnici 11 u Štítu na Šumpersku, velký pozor, pobíhá tam po silnici několik psů, takže pozor na zvířat, aby se dalo říct, taková výstražná značka. No a teď koukneme ještě na D1 a tam na 201. kilometru ve směru na Prahu, tak tam se srazily dva osobáky, policie je na cestě a tahle nehoda samozřejmě může i tam částečně omezit provoz. Víťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Další prosím o vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství,

0: Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne opět občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě až 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
0: Finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jeden jediný gól. Duel o zlato shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gól bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
0: Je tu doba dovolených a lidé častěji navštěvují méně známá místa v Česku. Podle hotelierů v létě volíme nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. Maximální ceny pohonných hmot šly rapidně nahoru. Cenový strop na paliva už vláda nepřikazuje. Ceny benzínu a nafty se tedy budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Proto můžeme očekávat další růst cen, hlavně u nafty. Některé benzíny, které naftu neprodávaly, ji opět pustily do prodeje, ovšem za vyšší ceny. U aut ještě chvíli zůstaneme, protože v automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 pracovních míst. Dosud se hovořilo o možném propuštění zhruba 100 tisíce lidí. A situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Hrubým odhadem se o víkendu nacházelo na výpusti ze Staré Dyje do Dyje 1,5 tuny mrtvých ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. To byl zpravodajský přehled, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je bluesová dvanáctka.
1: Radio Beat. Bluesová dvanáctka. O 12.

až do posledního tónu jsem nechal dohrát muziku Jana Sahary Hedla Annemarie. Ano, to byla ta píseň, která tu zazněla na beatu 10 minut před 00:30. Je tu stále spolu s vámi právě na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme dnes 20. červenec roku 2026 a svátek má Ilja, třeba můj kamarád Ilja Kučera mladší, tak pokud náhodou poslouchá, tak samozřejmě Iljo, nejen tobě, ale všem Ilium přeju všechno nej, právě k tomu jejich svátku. No a mě teď napadlo, že bych vám mohl teď, i když je léto, jo, dát vánoční dárek. Teda je to tedy až 12.12., což je v podstatě prosinec. Ale pozor, v Olomouci zahrajou Smoky, ano, to je ta kapela, jak u ní zpíval Chris Norman, spoustu hitů, třeba tu Alici, Alenku v říši divů zpívali a O Karol a spoustu dalších. No a ti právě zahrají v Olomouci, takže kdo by tam náhodou chtěl ve dvou vyrazit a ví, že bude mít čas a že bude chtít 12.12. vyrazit do Olomouce právě na Smoky, napište mi SMS-kou na číslo 720 001 222, ze které země Smoky pocházejí, odkud jsou, a nejsou to tedy Čechy, to vám můžu říct. A pokud to tedy víte a napíšete takhle pěkně, tak já koukám 12.12., 12 a 12 je 24, tak 24. SMS-ka se správnou odpovědí vítězí na to číslo, ze kterého dorazí, zavolám zpátky, tak to pak hlavně berte a my si zatím mezi tím dáme ACDC.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to byl John Lennon a skladba Stand By Me, kterou tady u nás na beatu můžete slýchat často také v podání Strejdy Lemmyho, tomu se taky moc. Ta jeho verze povedla, no ale nám tu ve vzduchu, nebo přímo mě na stole, leží dvě vstupenky na skupinu Smokey na 12. prosinec, tak si poslechneme, kdo bude tím šťastlivcem a vyrazí právě tam.
1: Ahoj, Dan Chytil.
0: No, tady Jirka z Beatu. Ahoj, Dané.
1: Čau, Jirko.
0: Tak, Dané, proč si myslíš, že ti volám takhle v pondělí popolední?
1: No, tak zřejmě kvůli Smokey.
0: Ano, ano. A ty jsi napsal, odkud že je tahle kapela?
1: Ta je z Anglie.
0: Ano, to bylo těžký, viď, že jo?
1: To bylo hodně těžký.
0: Viď, já ještě dodám, že jsou z Bradfordu, což je tedy město v hrabství West Yorkshire, tak tam odtud pochází tahle, kdysi tedy velice slavná kapela, dodnes hrající, když v jiné sestavě, a ty půjdeš na jejich koncert, máš radost?
1: No to mám radost, to je super.
0: Až a koho vezmeš sebou, je to za dlouho, ale přece jenom plánovat se musí, viď?
1: Tak, zřejmě to bude manželka.
0: Manželka. Tak doufám, že si to užijete. Nepokládej mi to, napíšu si na tebe kontakt, jo?
1: Super, děkuji moc.
2: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
4: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
5: 11.
4: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
3: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil, aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie, pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na rádiu Beat.
2: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Senice, které umějí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou zkoumat, jak na tyto organismy působí pobyt na oběžné dráze. Brněnská univerzita bude jedinou českou vysokou školou, jejíž experiment se dostane na jednu z prvních misí nového evropského raketoplánu Space Rider. Ten by měl poprvé odstartovat v polovině roku 2028 a na rozdíl od běžných družic dokáže vědecké experimenty po skončení mise dopravit zpět na Zemi. Vědci vyšlou do vesmíru vysušené sinice a budou sledovat, jak se po návratu znovu probudí k životu. Zajímat je bude, jak na ně působila mikrogravitace a podmínky na oběžné dráze.
2: Beatoskop.
6: Letos v říjnu vyjde desková hra vytvořená podle úspěšné videohry Kingdom Come Deliverance. Nabídne 28 možných scénářů příběhu a bude možné v ní lovit, sbírat byliny nebo krást. Obou dílů videohry KCD se prodalo přibližně 16 milionů kusů.
2: Beatoskop.
6: Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponent mohou letos vzrůst až o desítky procent. Stejně tak letos asi podraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků. Beatoskop končí. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
2: Big Beat u nás. Rádio.

to byli Badfinger a jejich Come on get it, nebo jejich. On jí totiž napsal sám Paul McCartney, ano, v roce 1969 jí pro kapelu připravil během jediného dne a členům Badfinger dal jedinou podmínku. Nesmějí na ní změnit ani notu. Kapela jeho radu poslechla, no a odměnou jí byl první světový hit. Paul si nejprve nahrál demosnímek k téhle skladbě úplně sám, naspíval vokál a nahrál úplně všechny nástroje a tahle původní nahrávka byla později, to možná víte, vydána i na kompilacích Beatles a je překvapivě podobná té finální verzi Badfinger, kterou jsme teď slyšeli. Producent Mel Evans, dlouholetý road manager Beatles, pustil ten demáč, to demo skupině Badfinger a Paul jim řekl, nahrajte to přesně takhle a to oni tedy udělali. Single vyšel na značce Apple Records, tedy vydavatelství Beatles a v Británii se dostal na 4. místo a v té americké hitparádě Billboard pak na příčku 7. Paul McCartney později taky prohlásil, že Badfinger byli jednou z nejlepších kapel, které Apple Records objevili. Bohužel jejich další osud byl velmi, velmi tragický. Oba hlavní skladatelé, Pete Ham a Tom Evans, později spáchali sebevraždu v důsledku dlouhodobých finančních sporů a problémů v hudebním průmyslu.

0: host nám ještě doznívají na beatu, no a jak už jsem říkal před hodinou, Pepa Lábus má dovolenou, takže vám zprávy za chvíli přečte svým osobitým hlasem Tomáš Adamec. Jinak Pepa mi vyprávěl, kam všude vyráží, říkal, že zjistili s jeho děvčetem, že jezdí přímý vlak do polského Gdaňsku, což je pravda, a taky jsem si říkal, že bych to využil, protože Gdaňsk je krásné město a to ví i Pepa Lábus a proto tam jel a potom, až se vrátí, teď nevím po kolika dnech, tak má plán, že bude doma o své dovolené, ale že každý den se svým děvčetem budou vyrážet na výlety v okolí Prahy. Tak kdybyste měli nějaký tip, tak klidně Pepovi napište, kam může vyrazit na výlet. No a my teď vyrazíme na naše silnice, dálnice a křižovatky, abychom se jukli, jak to tam vypadá s dopravou.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu, a to tedy na 23. kilometru ve směru k dálnici D1, tak tam havarovalo osobní auto, pravý jízdní pruh je tím pádem neprůjezdný a počítejte zde se zdržením. Teď tady koukám, a to je zpráva z aplikace, v Bělé pod Bezdězem a přímo v ulici Papírenská, tak tam se srazil osobák s náklaďákem, na místo míří záchranné složky, takže i zde pozor. Na dálnici D35 mezi Vysokým Mýtem a Čbánovem komplikuje provoz porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. I zde očekávejte zdržení a ještě se koukneme k nám do Matičky, Stověžatky, tady v Pražské Radimově ulici ve směru na Plzeň čeká na odtah odstavený nákladní vůz. I tady počítejte se zdržením a úplně všude, býťáci, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Včera se jela Formule 1 a šestý triumf v sezóně si užil lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Na Mercedesu zvítězil ve velké ceně Belgie a navýšil náskok v čele pořadí jezdců na 45 bodů. Jeho týmový kolega George Russell totiž už v prvním kole skončil mimo trať, a to po kontaktu s Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Druhý dojel Hamiltonův parťák Leclerc, třetí Verstappen z Red Bullu. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Je tu další zákaz naší vlády, tentokrát

0: měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je Klasický rock.

16 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Víte Jirka Rogl. No a nám zazněly opět Stouni, stejně jako v té hodině před polednem, kdy to ale byla ukázka z té docela poslední a ještě tedy novotou vonící desky, tak tentokrát zazněl jeden z nejslavnějších kytarových riffů v dějinách rock'n'rollu a ten složil kytarista právě téhle kapely Keith Richards, když si večer prý zcela opilý nahrával nápady na magnetofon, ráno si to, co v tom stavu stvořil, pak pustil a nevěřil vlastním uším, bylo tam 30 vteřin Satisfaction, ano, to je název té písně, a půl hodiny chrápání. My jsme si tak teď skladbu poslechli v té obvyklé stopáži 3 minuty a 43 vteřin bez chrápání, no a bez chrápání, myslím, bude i následující je muzika Dire Straits a ještě předtím také Pink Floyd.

millions of years, mankind lived just like the animals.

0: No, anděl milosrdenství, Angel of Mercy, to byl Zakk Wylde, dlouholetý dvorní kytarista, nakonec i blízký přítel Ozzyho Osbourna, zde ovšem se svými Black Label Society. No a ačkoliv je Zakk proslulý, a tomu odpovídá i ta jeho image, divokými kytarovými soly a jinak víceméně tvrdou do metalového ranku spadající muzikou, právě balady jako Angel of Mercy ukazují, že patří mezi velmi citlivé skladatele a mnozí fanoušci dokonce tvrdí, že právě v pomalejších skladbách vynikne jeho muzikantská osobnost nejvíc, čím bych se vůbec nebál ztotožnit. Co vy na to, býťáci?
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
3: Hergot, to jsem se...
4: No, vidíš...
5: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.

To byl Gary Moore a Parisian Walkways, pěkně naživo, velká nádhera. Já jsem teď tady zrovna odpovídal na mailík Víťačky Simonky, jestli prý dnes hrajeme na přání, tak dnes zrovna teda ne, ale třeba pozítří v Rudě, kde se koná naše další beatová pumpa, no tohle beatové dostaveníčko je naplánováno na pozítří 22. července, což je středa, a to tedy přímo v Rudě, což jsem tak koukal tady na mapu, je mezi Jabloňovem a Osovou Bytýškou v areálu firmy XT Line. Já jsem to tady prokliknul na tom našem webu a mají se tam pěkně udělané takovou jako upoutávku právě na tu pumpu, takovou hezky malovanou, rádiem, beat s logem a tak dále, můžete si to zkusit taky, ale v každém případě, když tam dorazíte, tedy od 11 do 17 hodin, bude tam určitě Standa a pak se nechte překvapit, kdo ještě, tak vám zahraje právě nějakou muziku dle vašeho výběru a můžete si tam zkusit taky trošku zamoderovat, dostanete nějaké dárečky, no však to znáte, no a já budu tady ve studiu trošku hlídat a trošku na to dávat pozor a potom tady budu taky trošku vysílat. Takže v každém případě ve středu se na vás na naší beatové pumpě moc těšíme a teď si dáme třeba, když už jsme hráli toho Gary Moora, dalšího fenomenálního kytaristu a toho asi úplně nejvíc, nejlepšího a nejzásadnějšího a tím je samozřejmě, no, kdo jiný než Jimmy

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak to byli Jetroutal a ty už tady spolu se mnou poslouchali Standa Rubáš, který mě tu u mikrofonu vystřídá, také Tomáš Adamec, který si tu chystá zprávy po Standovi, který tu bude až do 19. Vás čekají dnes večer krásné nálezy Jaroslava Císaře a potom od 20 hodin to bude trošku netradiční večer u repráku, protože ho bude mít na starost náš Dan Kohout a s ním nikdy nevíte, jaké téma se z toho vyvine, takže myslím, že stojí určitě za to večer si buď to naladit, anebo nechat ho nalazené už od této chvíle, to naše rádio Beat, ze kterého se ostatně už v tuto chvíli loučí Jirka Rogl. Budu se na vás těšit zase zítra a ještě společně koukneme na dopravu.
1: Beaťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme na D1 a tam na 323. kilometru ve směru od Polska stojí odstavený nákladní vůz. Počítejte zde se zdržením a dokonce se tady praví v té zprávě, že kolem až 1 hodiny. Na dálnici D6 mezi 13. a 14. kilometrem ve směru z Prahy na Karlovy Vary komplikuje provoz porouchané vozidlo silničářů. Ve Vrších na Novojičínsku, to je zpráva z APKY, pozor na silnici 57, je tam na vozovce rozlitý olej, takže pozor tam. V Třebíči, a to je v ulici Bedřicha Václavka, se střetl osobák s autobusem, takže jeden jízdní pruh je zcela neprůjezdný. No a ještě koukneme na dálnici D48 a tam na 19. kilometru ve směru na hranice stojí odstavený osobák. Zde tedy očekávejte zdržení a úplně všude býťáci, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25 letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování

0: Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne opět občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě až 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Vrátíme se ještě k víkendu, protože finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jeden jediný gól. Duel o zlato viděl náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Mistři světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gól bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
0: Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Je tu další zákaz naší vlády. Tentokrát zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, který navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Už je jasné, že ho vláda podpoří. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už teď upravit, a to ve svých řádech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
3: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
0: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.
4: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

drop down.

0: Dupla, chtělo by se říct, skoro delší než cesta z Vizovic do Prahy, dozněl tady na beatu, ale co, proč si nepustit tu a tam taky nějakou takovouhle kolosálně dlouhou záležitost jako Rime of the Ancient Mariner. 13,5 minuty máme za sebou v té jedné skladbě, ta druhá předchozí první otvírací v tomto týdnu, tak byla pochopitelně o mnoho kratší. Run to the Hills, tím jsme to celé odstartovali a dvakrát Iron Maiden si můžeme z dnešního seznamu Tupláku odškrtnout. Zdraví vás Standa Rubáš, přeju vám příjemné odpoledne, pondělní, takhle těsně před 14:30 i s další muzikou. Dáme do novena, ať to se trošku zjemníme. Mám tu Mellow Yellow a taky Hurdy Gurdy Man.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Donovan, dvakrát na rádiu Beat v Tuplácích tady na Beatu. Než budeme pokračovat dál s kapelou Sweet, tak tady pro vás mám důležité informace. Pojďme si k ním pustit i tadyhle muziku.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Hlásíte se mi v hojném počtu, třeba tadyhle jako Pepa.
2: Na 10. kilometru nějaká velká bouračka, je tam asi 5 policajtů, hasiči, záchranka a stojí to až asi na 5. kilometr. Takže kdo může, ať se tomu vyhne, bude to tam ještě asi na dlouho.
0: Počítejte s tím, bavíme se o D8. Pavel to tady, pan Petr to tady doprovodil.
3: D8 z Prahy směr Ústí nad Labem, 10. kilometr. Zřejmě vážnější nehoda, komplet IZS, dálnice uzavřená, teď jsem na 7. kilometru a stojí.
0: No a stát bude pravděpodobně dlouho, v tuhle chvíli samozřejmě není určeno, jak dlouho by ta uzávěra na D8 měla trvat, ale ví se, že na tom 10. kilometru došlo ke kolizi dvou osobních aut, jednoho nákladního a jedné dodávky a zdá se, že je to nehoda vážná se zraněním. Objízdná trasa v tuhle chvíli platí na exitu 9 Užice a na exitu 18 Nová Ves, počítejte s tím, býťáci.
4: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
5: No. Vydávky.
1: Pravidelná hodina Tupláků na rádiu.

0: Jak jsem říkal, Sweet a jejich toplák Wigwam Bam a taky Give the Lady Some Respect, tak se jmenovaly obě dvě tyhle skladby. Správně byste mohli namítat, že tady žvatlám lecos, ale ještě jsem taky nesáhnul do beatového archivu, abych odtud vypáčil něco z muziky české. A měli byste v tom úplnou pravdu. On to byl záměr. Teď je totiž čas na to, abychom si dali český tuplák, protože ten by v tuplácích neměl chybět. A kdykoliv to jenom jde, tak platí, že alespoň jedna z dvojice písní na ten tuplák vybrána z české části beatového archivu je. Vláďa Míšik mi padl do oka, dáme si variaci a taky věc nazvanou Nezapomeň.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Láďa Mišík do třetí nohy zvolil nádraží a v mnoha ohledech a místech by to možná byl lepší způsob dopravy, pakliže se máte z bodu A do bodu B dostat ještě třeba někde na čas. Tak pojďme se podívat, jak to jezdí.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Začít můžeme tím, o čem se asi budeme bavit taky velkou část odpoledne, což je krom jiného zpráva od Petra.
2: D8 z Prahy směr Ústí nad Labem, 10. kilometr, zřejmě vážnější nehoda, komplet IZS, dálnice uzavřená, teď jsem na 7. kilometru a stojí.
0: Ano, stojí už i na 5. a někdo dokonce hlásil, že už stojí na 3. z Prahy pryč. Objízdná trasa je určená, berte to přes zdiby a zpátky se vracejte za tímto místem, za tím 18. kilometrem už by to mělo být v pohodě. Na 10. se stala ta dopravní nehoda hromadná, ve které figurují nákladák, dodávka i několik osobáků a nějakou chvilku zcela určitě nám vydrží ta uzávěra a vyšetřování tady na místě. Velmi opatrně jezděte. Nejenom na D8, ale taky třeba tady po Praze na nábřeží kapitána Jaroše přímo ve směru na Štefánikův most je prý čerstvá nehoda osobního s dodávkou. To je další jedna zpráva. K požáru osobního auta došlo na příjezdu do Slavičína od Zlína z téhleté strany. Je tam spousta lidí a řeší se tam požár osobního auta. Ten průjezd tady bude, když ne úplně omezen, tak minimálně omezen, jsem chtěl říct. Další jedna zpráva přišla z ulice Na Stráži, to jsme opět v Praze, 2 jízdní pruhy jsou uzavřeny, došlo tady ke kolizi sanitky a osobního auta, blokuje to provoz a probíhá vyšetřování, tak s tím prosím býťáci také počítejte a ještě se mi hlásíte z 2:50, to je ale taková preventivní informace, na příjezdu do Bavorů od Břeclavy je prý odstavená dodávka.
1: Víte kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
1: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Radio B. Počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23 stupňů, na Moravě i 25. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne opět občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě až 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Začneme motorsportem, protože finský pilot Toyoty Sami Pajary vyhrál o víkendu estonskou rally a oslavil první vítězství v jednom z dílů mistrovství světa v automobilových soutěžích. 24-letý jezdec na rychlých šotolinových tratích triumfoval s náskokem 19,5 sekundy před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem Solbergem ze Švédska. Česká inspekce silniční dopravy je na našich silnicích už více než rok. Během svého fungování provedla více než 24 000 kontrol. Zaměřuje se na české i zahraniční dopravce, respektive jejich řidiče, a rozdala už pokuty za 70 milionů korun. Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let a evropské státy kvůli tomu přicházejí o desítky miliard eur na daních. Výčině myslí také na elektromobilisty, blíže kolega Luboš Dvořák.
5: Podobně jako v Nymburce by se řidiči elektromobilu mohli dočkat výrazně lepší dostupnosti dobíjení i v Jičíně. Rada města schválila záměr propůjčit městské pozemky společnosti, která na nich plánuje vybudovat síť dobíjecích stanic. Ty mají sloužit především obyvatelům sídlišť, kteří budou své vozy dobíjet zejména přes noc. Luboš Dvořák, Jičín.
3: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
2: Classic rock.

Karvinská roga, nebo chcete-li to anglicky, tak doja a od soumraku do úzvitu. To je muzika, která dohrála v 15 hodin a 18 minut. Abych nebyl úplně poslem špatných zpráv, tak tady jednu takovou polodobrou mám. Ta se týká té D8 směrem z Prahy pryč. Na 10. se stále řeší dopravní nehoda. To je věc, která ještě asi chvilku platit bude, ale už není uzavřeno. Už je povolen alespoň provoz jedním jízdním pruhem, takže se to nějakým způsobem asi hýbat začne, zvlášť tedy těm, kteří přejeli a zůstali viset v té koloně před touhletou nehodou, je ještě tady za tím místem, kde se dalo sjíždět. Nicméně, jede tady z Prahy na D8 a ven, tak počítejte, že kolona tam je, začíná u zdib a možná bych pořád ještě doporučoval ten zdibský sjezd využít k tomu, abyste to mohli obět a vrátili se potom zpátky na tom 18. kilometru.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Justin Pye, kapela Led Zeppelin na rádiu B, 2 minuty před 16:30, tahle muzika dohrála. Hrát budou Supertramp, taky Stone, podíváme se do historie kapely Vohnout a můžeme si teď taky říct, že krom té D8-čky už se nám v odpoledně lehce začínají plnit i ta další obvyklá místa, o kterých se tady v dopravě často mluvívává, což je třeba Pražský okruh na D0 od Jesenice přes Vestec, tunely, které otvírají a zavírají až někam k tomu Ořechu, počítejte s velmi hustým provozem, než kvůli kolonou, protože navíc za sjezdem od ulice k Barandovou totiž došlo taky k nějakému ťukance, který úplně neprospívá tomu, aby to jelo o něco rychleji. Tak to máme jednu další platnou dopravní informaci. Můžeme si říct, že od Chrášťan ten opačný směr tradičně stojí taky někam k Ořechu. D8 platí stále, i když už je puštěno jedním jízdním pruhem, jedete-li z Prahy na D8, tak od Zdib nahoru někam za Úžice počítejte s kolonou lomeno velmi hustým provozem. No a vršek Novopatská od Černého mostu přes Kbily nahoru do Litňan, to taky není úplně tak, že byste svištěli maximální povolenou rychlostí. Jezděte opatrně.
1: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat.
2: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
4: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
3: Mám je v hledáčku.
4: Tak to zmáčkni.
3: A mám je.
4: Orle, co tam sakra?
2: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil, ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
5: Tentokrát si do svého hnízda pozval Ondřeje Pojzla, marketingového manažera společnosti Life Nation.
2: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 15. Banány. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Banány jsou pro někoho hit, pro jinýho shit. Každopádně je to jediná písnička, která je hodně spojená s našima úplnýma začátkama a zároveň hrajem dodnes. Je postavená na kytarový vyhrávce, která zní, jako když nadává slepice. Písnička Banány je jedna z našich úplně prvních věcí. Vznikla z kytarového cvičení, teda spíš náhodou. Část nápadů se totiž dostavuje právě touhle cestou. Sedíš s kytarou na židli, ale neskládáš, spíš se učíš a opakuješ nějaký stupnice, rozklady akordů a podobně, prostě nic zajímavého pro širokou veřejnost. Občas tě ale něco zaujme a může to mít následky, míněno tak, že z cvičení vznikne písnička. V případě Banánů jsme trénovali takzvaný legátový hraní, kdy nepoužíváš pravou ruku, ale jenom tu levou. Prst dopadne na hmatník na daný místo a po zazněném tónu otrhne strunu, čímž vytvoří další tón. Je to zkrátka takový tada. Dopadne a otrhne. Dopadne, otrhne a tak pořád dokola. No a pak se to rozvine tak, že pokaždý jiný prst dopadá a trhá strunu vždycky na jiném pražci.

Když jsme teda doma dokola omílali to správný tá, dá a ono nabíralo na rychlosti a jistotě, tak jsme to na jedné zkoušce zkusili z legrace spojit s ostatníma nástrojema a docela to zafungovalo. Vyšel nám z toho zábavný a svižný riff, který se zařadil do fronty dalších rozdělaných nápadů. Text jsme napsali na chatě v Jevanech při procházce se psem, kdy jsme si vzpomněli na článek, ve kterém psali, že někdy některý hadi nakousnou špičku banánu, čímž ho otráví, jako ten banán, a pak čekají na opici, jako ty hadi, která přijde, kousne si, na místě zemře a ty hadi pak sežerou. Pravda to sice není, ale patrně nás tenkrát napadlo, že by mohla bejt a že se právě takovej banán dostal v nějaký bedně až k nám do republiky, kde jsme ho zrovna my snědli. Takže na téhle banalitě jsme vystavili absurdní příběh, který i my máme teď honičku pochopit a navíc ho musíme zpívat.

Co se týče interpretace, tak jsou banány doteď nejsložitější věc v našem playlistu. Nejsou tam těžký vyhrávky, ale musíš být poměrně rozcvičený, protože kytary hrajou svižně a unizóno, což by mělo být přesný a čistý. Že často není, o tom se za posledních 30 let přesvědčilo pod pódiem hodně lidí. Taky textu je tam hromada, doteď jsme schopní to zmrvit, takže rozhodně nikdo z nás nikdy neřekne, že mu vadí, pokud na banány na koncertě nezbyde místo. Většinou ale zbyde, i když se dá říct, že už je hrajeme spíš jako historickou památku a ukázku pro mladší publikum, aby viděli, jaký hovadiny skládali lidi v minulém století.

To byly Ohnout na rádiu Bee, kteří krom jiného zpívali o tom, že jedou na festival. My jedeme v podstatě taky na takový festival. Festival, myslím, že dobré zábavy, kterému říkáme Beatová pumpa. Už tento týden se potkáme, a to v Rudě v sídle společnosti XT Line ve středu 22. července od 11 do 17 hodin. Tam jste všichni beatáci zváni. Podívat se na Versailles, který nabízí XT Line, a zapojit se do všech těch dalších kratochvílí, které tam budou probíhat. Samozřejmě, že mobilní studio bude postaveno, nějaké ty dárky vezmeme, stříkání lok bude taky k dispozici a k tomu je velmi bohatý doprovodný program plný závodních aut, motorek, různých show a různých takových, řekl bych, závodně zábavných workshopů od lidí, které pravděpodobně zvládáte, pokud se zvlášť zajímáte o motorismus. Budou veteráni, bude tam spousta věcí k vidění, k vyzkoušení, k očuchání i možná k osahání, tak to berte býťáci jako takovou moji osobní pozvánku, protože já ve středu mířím právě sem, takže vás tam na místě taky rád uvidím. Kdo ještě nemá zapsáno, zapíše si teď, že ve středu se uvidíme. Kdo něco z toho, co jsem teď říkal, už nechyt nebo zapomněl, najde to sepsáno na webu Rádia Beat. Adresa pro jistotu www.radiobeat.cz. Hned to první, co proti vám vykoukne, je právě logo XT Line a pod tím najdete všechno potřebné, včetně mapy.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Řekněme si to takhle, býťáci. D8 z Prahy nahoru, tak jak jsme se o ní bavili, jak byla uzavřená, polootevřená, probíhá tam vyšetřování stále ještě, tak v dopravních mapách ale změnila barvu z tmavě červené na žlutou, což je ve finále docela dobrý výsledek. Pojedete-li tedy z Prahy po D8 pryč, tak počítejte, že to nebude asi úplně na úrovni odolena vody a užit tak jakože na maximální povolenou rychlost, ale důležité je, že se to hýbe v tomto místě, i když třeba pomaleji. Co mi hlásíte dále Pražský okruh? Tady nám to lehce narůstá ve směru Brněnská a Plzeňská. Za prvé, je to proto, že za tunely, za sjezdem ze Slivence, tak je dopravní nehoda, která to celé způsobila před sjezdem ze Slivence, je další nějaký ťukanec a na úrovni Jesenice je taky nějaký ten ťukanec. Takže sečteno podtrženo, jedete-li od D1, počítejte už za Modletickým sjezdem, že to začne zpomalovat a vydrží vám to tradičně někam k Ořechu. Ozýváte se taky z 21. Na příjezdu do Plané od Tachova se řeší havárie osobního s traktorem ve Zlíně ve Václavské ulici. Je to teď dočasně uzavřeno, došlo tady ke kolizi 3 osobních aut, na místě jsou všechny složky IZS. Ozýváte se ale také z Prahy ze Sokolské ulice, tam se vyšetřuje nehoda osobního s autobusem a zavírá to tam 2 jízdní pruhy, takže to je taky nepříjemnost. No a jedete-li po 437 od Kroměříže směrem na Bystřici a pod Hostýnem, tak počítejte, že v zatáčce u Rybníku je tam nějaká havárie osobního auta, ale je to i s únikem oleje. Na místě jsou hasiči a policisté, no a ten provoz tam zaprvé zpomalují a zastavují, což je dobře, protože to tam klouže a řeší se, co s tím. Jeďte velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha, přechodně až zataženo a ojediněle, na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Včera se jela Formule 1 a šestý triumf v sezóně si užil lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Na Mercedesu zvítězil ve velké ceně Belgie a navýšil náskok v čele pořadí jezdců na 45 bodů. Jeho týmový kolega George Russell totiž už v prvním kole skončil mimo trať, a to po kontaktu s Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Druhý dojel Hamiltonův parťák Leclerc, třetí Verstappen z Red Bullu. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Je tu další zákaz naší vlády. Tentokrát zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, který navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Už je jasné, že ho vláda podpoří. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už teď upravit, a to ve svých řádech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
4: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Classic rock.

Slade, come on, feel the noise na rádiu B, takhle 15 minut po čtvrté hodině, to je ta muzika, která právě teď dozněla. S vámi je Standard Rubáš, který přeje příjemné odpoledne pondělní s datem 20. července, tedy den, kdy je svátek slaví Ilia, to bychom si měli taky říct a nezapomenout na to. A nejenom Ilia, ale i měsíc, náš měsíc, tedy ten, na který můžete večer, pokud tedy bude jasná obloha, vykouknout, tak má dneska také svůj speciální den. Všichni přátelé, a tím se myslí tedy ne ten seriál, ale skutečně lidé okolo vás, kteří máte, které máte rádi a kteří, které nazýváte přáteli, tak ti mají dneska svůj svátek, to už je herkot něco dárků, ale další záminka k oslavě. Šachy můžete dneska slavit, nebo lízátka mají dneska svůj svátek. Taky je takový ten den mezinárodně dne koláčků, jak se to jmenuje, takových těch koláčků štěstí, takových těch, co přišli od někud z té Asie, který když to zlomíte, tak z toho vyndáte papírek a tam je nějaká předpověď, která vás čeká a nemine. Všechny ošklivý nákladňáky mají dneska svůj speciální den a je pozor, taky speciální den, který když přeložím do češtiny, tak bych mohl říct, že je dnem všech kazeťáků. Takových těch, co jsme nosívávali na rameni většinou, tedy kazeťák, dva repráky, dva přehrávače, rádio v tom s uchem, by se to mělo za co nosit, tak tyhle ty zařízení mají dneska také svůj speciální den. Myslím, že záměnek oslavám jsem vám dal teďko víc než dost. Jak toho využijete nebo nevyužijete, to už nechám čistě na vašem uvážení.

Roxy Music a More Than This, tu máme za sebou. Chystám Krausberry, ty vám můžu slíbit, předtím můžu doplnit to, co už kolegové moji drazí říkali, že tento týden na beatu to bude v rámci personálního obsazení takové poměrně velké dobrodružo. Už dneska jste zaznamenali, že jsme malinko jinak než obvykle a budeme v tom pokračovat. Já tady můžu slíbit, že společně strávíme ještě hromadu času a muziky, protože spolu budeme až do 19. Pak to převezme a do té míry je to klasika Jaroslav Císař, budou krásné nálezy v dalším díle jeho prázdninového seriálu, ale pak při pondělku se ozve Dan Kohout. Dáme večer u repráku, poklábosíme, zahrajeme si, uděláme si příjemný večer mezi 8 a 11. No a nějaké ty ochutnávky, což je téma, tak chystá i Martin Vysušil na dnešní 11:11. Takové bude pondělí, respektive jeho zbytek tady na beatu. Jak to bude zítra, pozítří a popozítří, na to se těšte, to bude taky divočina.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Zpět na silnice, Vítáci, pojďme se podívat, co mi tady hlásíte. Je několik míst, kde být velmi opatrní.
2: Na 35. směrem od Hřebče na Litomyšl stojí auto s prasklým kolem. Jsou tam už policajti, fotí si to, řeší to, ale stejně bacha na to.
1: Tak, k tomu bych se klidně přidal. A přidám taky informace o 20 před dívčicemi od Českých Budějovic z téhle strany. Máte v cestě překážku v podobě 4 osobních aut po nehodě, takže tady ten průjezd bude velmi, velmi omezen. V Olomouci ulice J.P. Pavlova, pád elektrokoloběžky, samozřejmě, že i s jezdcem, zdá se, že to je nehoda také, bohužel se zraněním. Kde teď neprojedete, tak je cesta z Liberce na Křížany, tam padl strom do vozovky, na místě jsou hasiči a řeší tuhle tu překážku. Je to dokonce, vím tady z té zprávy, i vzrostlý smrk, takže to asi chvilku potrvá. Tak s tím počítejte s tím, že na D1 na 183. kilometru, jakože z Brna na Prahu, tak je odstavená dodávka, projíždějte kolem ní, prosím, Vítáci, s maximální opatrností. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Vítákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bee.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23 stupňů, na Moravě i 25. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne opět občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě až 25 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože v finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jeden jediný gól. Duel o zlato viděl náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gól bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
1: Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Je tu další zákaz naší vlády. Tentokrát zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, který navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Už je jasné, že ho vláda podpoří. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už teď upravit, a to ve svých řádech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
4: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

Black Sabbath a jejich Changes. 10 minut po 17. jsme se neprostřídali. Příjemné pozdní odpoledne vám zvítu, takhle při pondělku jste přeje Standardu Váš i s muzikou dalším, které tady mám ještě docela haldu, tak ani moc nemusím dlouze povídat, abych to všechno stihnul odehrát. Třeba Parply, dáme klasiku Woman from Tokyo, pokud byste chtěli Queen, tak bych tady měl třeba The Show Must Go On, a pokud byste chtěli něco z kategorie těch, řekněme, novějších, současnějších muzikantů, no tak

0: Purple na rádiu B dohrávají. Chystá se takový denní sčot všech možných menšinových sportů, tady takových těch, o kterých se zase tak často nemluví a je to velká škoda, takže ty vám slíbím za malou chvilku stejně jako muziku kapely Jurea Heap na beatu. Předtím ale pojďme zase na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na to, že je letní provoz, to tak zase úplně nevypadá. Tady mám jednu čerstvou zprávu z jižní spojky.
2: Čau býťáci, v Praze najíždí spojce směrem od Lanovýho mostu na Barandovský most, tak vlastně před odbočkou na Krč, tak tam je nehoda tří aut v prvým pruhu, takže z tří pruhů se to stavuje do dvou. Docela se to dá projet, ale stojí to až snad na Laňák. Tak pevný nervy, čau.
0: Až za Laňák to stojí, protože před Laňákem teda z tohohle toho úhlu pohledu je ještě jeden ťukanec, takže jižní spojka, pokud chcete být v koloně, tak vám to začíná už někde těsně před Štěrboholy ve směru na Barandovský most a vydrží to po celé délce až někam na Dobřížskou a za Dobřížskou s tím, že druhý ocásek už to vytváří taky v ulici 5. května, jakože na příjezdu od dálnice D1 už někde za Chodovem, počítejte, že vyjíždíte do druhé části téhleté kolony. To se nám přicpává vydatně. Stejně jako Pražský okruh, ten mi hlásíte ve směru od Brněnské na Plzeňskou, zacpaný díky sérii dopravních nehod. Jedna je někde u SC, jedna o ta už jsme se bavili, je před sjezdem na Slivenec, jede tedy ve směru na D5. No a zacpaný je to celý už od Modletic až někam k tomu Ořechu. To je další jedno místo, kde strávíte spoustu času, pokud se tudy vydáte. V Turnově v ulici Palackého havárie motocykl vážná s asistencí všech složek IZS na 20 u Divčic, nehoda 4 osobních aut a probíhající vyšetřování. To stále také ještě platí v Olomouci. Na ulici IP Pavlové je hlášena také dopravní nehoda. Buďte tam opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
4: Hnízdo slyší, jaký je stav?
3: Mám je v hledáčku.
4: Tak to zmáčkni.
3: A mám je.
4: Orle, co tam sakra?
1: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
5: Tentokrát si do svého hnízda pozval Ondřeje Pojzla, marketingového manažera společnosti Life Nation.
1: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
6: Mistrovství republiky v cross country horských kol ovládl Ondřej Cink. 8. titulem se stal českým rekordmanem, mezi ženami poprvé triumfovala Tereza Tvarušková. Finský pilot rally Pajary vyhrál estonskou rally a získal první vítězství v mistrovství světa. Jezdec Toyoty porazil týmového kolegu Solberga ze Švédska o 19,5 sekundy. Vysočina obhájila titul v lize amerického fotbalu a checkball vyhrála po čtvrté v historii. Gladiators porazili 32-6 Knights z Nitry. Mistrovství světa v bikrosu v Brisbane skončilo bez vyřazovacích jízd kvůli silnému větru. Česká naděje Sabina Košárková skončila v kategorii do 23 let 6. Golfistou, který vyhrál Major British Open, je Novozélanďan Ryan Fox. Životní triumf získal s náskokem jedné rány před Američanem Youngem. Triatlonistka Flora Duffy ukončila v 38 letech kariéru. Jediná olympijská vítězka z Bahám získala zlato na hrách v Tokiu a 4 tituly mistryně světa. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tady přesný opak toho, co se dělo o uplynulém víkendu, vlastně můžeme říkat pro někoho prodlouženém víkendu ve Vizovicích na tradičním místě, protože zrovna včera, když už to celé skončilo a když jsme se tak jako pakovali, že si pojem každý po svých, tak jsme ještě zhodnotili situaci i třeba s těmi lidmi, kteří se tam starají o všechno možné, od ochranky přes sledování toho, kde jsou různá nebezpečí a vymýšlení, jak nebezpečí odstranit pro případ, že by bylo potřeba, aby to bylo odstraněno a podobně. A všichni se shodli na tom, že přesně tato rokově metalová cílová skupina těch všech lidí, kteří chodí na festivaly tohoto typu, je vlastně světovým unikátem, protože zvláště, kteří mají srovnání, tak se shodují na tom, že je i pro ně velkým překvapením, jak si všichni pomáhají, jak tam nikdo nikde neleží, jak i v tom blbnutí v kotli tam probíhá jistá taková nějaká ohleduplnost jednomu druhému. A i když to je samozřejmě věc, kterou dávno všichni víme, tak je příjemný slyšet to i od těch lidí, kteří na to takhle dohlížejí. Já jsem si užil festival Masters of Rock, věřím, že spousta býťáků také, protože to bylo skutečně letos velmi povedené celé a velmi rozmanité, co se týká muziky. Kdo nebyl, ten se může podrbat na hlavě a přemýšlet, že tam pojede třeba příště, anebo alespoň vyrazí za měsíc do Moravského Krumlova na festival Rock Castle, protože to je vlastně další díl pokračování těch našich velkých melodických festivalů. Už brzy si o něm tady na Beatu pokecáme zase s Jirkou Daronem, aby nám neunikla žádná ta zákulisní informace.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, býťáci. Řeč tady byla krom jiného o jižní spojice, kterou je potřeba nějakým způsobem zkontrolovat vzhledem k těm nehodám, které se tam staly. No, v tuhle chvíli vím o třech. Jedna je, když pojedete tedy od Štěrbohol na Barandovský most, tak jedna je hned za Lanovým mostem, druhá je na úrovni Záběhlic a třetí je na úrovni, řekněme, že Rostyl, tam, co vlastně byla ta původní, tedy než se odbočuje do Krče. Jak to vypadá v průjezdu? Kolona se zkrátila, aut zkrátka obývá, přesto počítejte, že tenhle ten směr tak, že vám nějaký čas zabere, že postojíte na úrovni toho Barandáku Záběhlic, pak se rozjedete, brzdíte u Spořilova, pak se rozjedete za tou nehodou a stojíte před Barandovským mostem. Tak to vypadá, podstatně méně vtipné je to na Pražském okruhu, tom velkém, tedy D0, protože stále ještě není dořešená nehoda na úrovni Vesce, to je jedna z nich, a druhá na úrovni Slivence. Jedete-li od brněnské dálnice na tu plzeňskou, tak stojíte v podstatě po celé délce, nebo stojíte pomalu, popojíždíte, ale opravdu jen velmi pomalu. Přerov Palackého ulice, nehoda dvou osobních aut, to hlásíte. Na D537 km z Prahy pryč, tady odstavené osobní auto pro poruchu, to je další jedno místo. Nehoda nám přibyla na brněnské dálnici, je to D1 na 195. km z Prahy na Brno, tak tady došlo k ťukanci nákladního s osobním autem, ti by měli být odklizeni v tom, řekněme, že odstavném pruhu, přesto je tím pádem neprůjezdný i ten pravý, počítejte s tím. Na D2 53 km ve směru z Brna na Pohořelice, tak tady přišlo varování před chodcem, který se tam pohybuje poměrně hekticky, a dojíždíte-li z té strany jakože od Jablonce na Harachov, tak počítejte, že se tady také vyhýbáte nehodě. A to velmi vážné, figuruje v tom cyklista, a co jsem pochopil, tak na místě dokonce přistával vrtulník letecké záchranné služby. Je tam spousta lidí, záchranářů a policistů. Počítejte, že tady naberete taky nějaké zpoždění.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Další brosně vo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Máme tu jeden fotbalový přestup. Fotbalový útočník Antonín Rousek přestoupil ze Sigmy Olomouc do Jablonce. 27-letý hráč, který v klubu už hostoval, podepsal víceletou smlouvu. Zprávy začneme v lese, protože lesy dlouho zely prázdnotou kvůli suchu a horkému počasí. Ačkoliv podmínky pro růst hub podle meteorologů nejsou příznivé, lidé z různých koutů republiky hlásí opak. V posledních dnech houbařské skupiny na sociálních sítích zaplnily nadšené příspěvky, že konečně rostou. Lidé se chlubí hřiby a domů si z lesa nosí plné košíky. Je tedy čas vyrazit na houby. Na druhou stranu lidí, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá. Minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, z 20 na 25%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech velmi špatná. V Praze se kontrolují elektrovozítka. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
5: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, a to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
3: To byly dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec a tady je další rocková pecka.
0: Six o'clock rock na Radio Beat.

Je po šesté, úplně přesně 9 minut po šesté, to znamená tady na Beatu jediné, když je pracovní den, takže se věnujeme 6 o'clock roku, ohlížíme se a vzpomínáme na krásná léta 60. i s tou muzikou, která se dochovala do dnešních dní a že toho není vůbec málo. Třeba i tenhle ten, vlastně bychom dneska asi klidně mohli říkat bluesový standard, protože tuhle tu píseň už taky do dnešních dní překutal k obrazu svému kdekdo. V těch 60. letech to krom jiného byly třeba Animals, The Right Time, jejich verze. To je ta, která právě teď dohrála. Hrali jsme také Beatles From Me To You, no a hrát budeme také Chucka Berryho, to je velké jméno, nejenom z těch 60. let, ale i z těch 60. let. Aby jsme tam dali takovou nějakou berryovskou vložku do toho dnešního Six O'Clock roku, tak volím skladbu Promised Land.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Taková tenkrát docela nečekaná, ale velmi vyrozená spolupráce Carlos Santana spolu s ním Everlast a Butcher Lights. On je přesně 6:30, takže vám slíbím skočnější muziku, dáme třeba Maideny a Bring Your Daughter to the Slaughter, ale ještě předtím, než se rozehrají Iron Maiden, se pojďme podívat tady do světa technických novinek.
1: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Synice, které umějí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou zkoumat, jak na tyto organismy působí pobyt na oběžné dráze. Brněnská univerzita bude jedinou českou vysokou školou, jejíž experiment se dostane na jednu z prvních misí nového evropského raketoplánu Space Rider. Ten by měl poprvé odstartovat v polovině roku 2028 a na rozdíl od běžných družic dokáže vědecké experimenty po skončení mise dopravit zpět na Zemi. Vědci vyšlou do vesmíru vysušené synice a budou sledovat, jak se po návratu znovu probudí k životu. Zajímat je bude, jak na ně působila mikrogravitace a podmínky na oběžné dráze.
1: Beatoskop.
2: Letos v říjnu vyjde desková hra vytvořená podle úspěšné videohry Kingdom Come Deliverance. Nabídne 28 možných scénářů příběhu a bude možné v ní lovit, sbírat byliny nebo krást. Obou dílu videohry KCD se prodalo přibližně 16 milionů kusů.
1: Beatoskop.
2: Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponent mohou letos vzrůst až o desítky procent. Stejně tak letos asi podraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků. Beatoskop končí. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
1: Radio Beat.

pozitivních vibrací máme za sebou teď tady na rádiu Beat při pondělku, což znamená krom jiného taky, že se mění některé věci. Oni jsou propojené s beatovým webem. Třeba to, že v neděli večer zhasla anketa, ve které jste vybírali půlnoční alba na tento týden, tady už je jasno. Kde je naprosto nejasno, tak jsou ta půlnoční alba na týden příští, což je právě ta anketa, která se dneska na webu objevila a do neděle tam svítit bude. A zatím mám pocit, že možná ukazuje někoho jako favorita, ale ještě to rozhodně není definitivní. No, budu spravedlivý, tak to teď přelousknu tak, jak je to na beatovém webu seřazeno, že vede David Gilmour s deskou Luck and Strange, že hned za ním jsou Judas Priest s albem Invincible Shield, že hned za nimi je Bruce Dickinson, který mimochodem, jak se ukázalo, přijede příští rok do Vizovic na festival Masters of Rock, tak ten je tam s albem Mandrake Project, Dead Daisies a jejich Light Em Up je další varianta, trojka Honzy Křížka by mohla být půlnočním albem příští týden. A stejně tak Wake Up the Wicked kapely Powerwolf. Takhle je to seřazeno v tuhle chvíli. Věřím tomu, že takhle to nezůstane, že nás čeká napínavý souboj o vaše hlasy. Tak vám jenom připomínám, býtáci, že na webu už to je, že už chybíte jenom vy, abyste se tam podívali a klikli na tu desku z té nabídky, která vám je nejmilejší. Adresa www.radiobeat.cz platí taky.

Jedna epická od kapely Faith No More, však ji tak také pojmenovali. Ipek dohrala je 18.5 a pade pro mě, to znamená, že bych měl tady předat žezlo, Máňu, klíče od archivu s CDčkama a všechno mým drahým kolegům. Což taky s chutí udělám, nechám vás v dobrých rukách, protože i v tom zbytku dnešního dne myslím, že tady nabítuje velmi nabitý program. Dáme Jaroslava Císaře, toho pustíme ke slovu jako prvního s pořadem Krásné nálezy, které mají takový letní speciál, kde se v úzovkách dá se mlít všechno do všeho chuti, ale jsou to všechno velmi zajímavé kousky. I dneska budou v té 768. části Krásných nálezů, která startuje už za moment. Pak Dan Kohout, ten se postará o večerní vysílání od 8 do 11. No a závěr ten obstará zase Martin Vysušil tradičně při pondělku svojí jedenáctkou v 11. Dneska to má být ochutnávka. Ochutnávat se samozřejmě bude muzika a celkem 11krát, to už ten název pořadu samotného celkem naznačuje. Já můžu dodat ještě jednu věc, že všechny ty ochutnávky budou tedy ze stejného roku, roku letošního, roku 2026, a víc už vám neřeknu. Pokud se chcete podívat na to, co se bude hrát, ať už v jedenáctce nebo v Krásných nálezech, najdete to na beatovém webu. Pokud se chcete nechat překvapovat, tak se tam na ty playlisty pochopitelně nedívejte, protože tím by se to překvapení celé pokazilo. Přeju vám příjemný poslech při pondělním večeru, zítra ráno po 6. se na vás budu těšit. We'll be right back.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia být vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás už po třetí v době prázdnin a dovolených zvuk poslechu dalšího pořadu letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Nápad na založení švédské skupiny do Night Flight Orchestra neboli NFO se zrodil v roce 2007 v hlavách zpěváka Björna Spitstrida a kytaristy Davida Andersona, když byli na turné po Spojených státech se souborem Soilwork. Ke spolupráci pak přilákali několik zkušených rockových matadorů ze země Tří korunek i dvojici sborových zpěvaček. Nová formace již má svou mateřskou základnu ve městě Helsingborg a vyznačuje se návratem do doby melodických rockových osmdesátek, pak v roce 2012 představila své debutové album. Dnes už jich má na svém kontě celkem 7. Na úvod jsem pro vás přichystal ukázku Paloma. Pochází z jejich poslední čerstvé velké desky Give Us the Moon z ledna 2025. Na její přípravě se již nepodílel kytarista Anderson. Zemřel v roce 2002 ve věku pouhých 47 let. Počátkem 70. let minulého století patřilo k vůčím položkám belgické progresivní undergroundové

z roku 1972 teď na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní skladba War Business is a Good Job s otřepaným a stále platným tvrzením, že válečný obchod je dobrý job.

0: vzácné nálezy.
1: Nyní je na řadě soubor Weezer z Los Angeles, který zde vznikl v roce 1992. Od roku 2001 působí ve stabilizované čtyřčlenné sestavě a na své konto si připsal celkem 16 alb. Jeho tvorba má mezi rockovými fanoušky slušný ohlas, o čemž svědčí, že celosvětově zatím prodal 35 milionů desek, jen ve Spojených státech více než 10 milionů. Z hudebního hlediska jsou velmi různorodá. Kuriózní je, že často vydává pouze pod hlavičkou Weezer. Pro jejich odlišení se pak nezřídka využívá jejich jednotící barvy obalu. Například jejich albový debut Weezer z roku 1994, který jim produkoval Rick Ocasek z The Cars, má podtitul The Blue Album. Ocasek jim produkoval i to zelené z roku 2001. O tom z roku 2019 v černé barvě se zase nemluví jinak než jako od Black Albu. Do dnešního vysílání Rádia Beat jsem z tvorby Weezer vybral jako ukázku skladbu Dreamin' z toho jejich šestého z roku 2008. Podle červené barvy jeho obalu se označuje jako The Red Album. Jedná se také o jedinou velkou desku kapely, kde solově zpívají všichni její členové. Vyznačuje se rovněž hudebním experimentováním. To mělo sice za následek její menší komerční ohlas, v daném případě ovšem relativní, protože se desky prodalo téměř 500 000 výlisků, ale zase si získala větší uznání od hudebních kritiků. V americkém žebříčku dosáhla 4. místa, v kanadském 2., japonskému vévodila a v Británii se umístila jako 21.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Angličtí představitelé nezávislé rockové scény, kteří si říkají The Wedding Present, vznikli již v roce 1985 v Leedsu z rozpadlé kapely The Lost Pandas. S přestávkou v letech 1997 až 2004 fungují až do současnosti. Prakticky jediným stálým členem kapely však pouze zpěvák a kytarista David Jetsch. Skupinou již prošla téměř 30 muzikantů, mezi nimi i kytarista ukrajinského původu Petr Solovka, jenž patří také k jejím zakladatelům. Dokladem téhle skutečnosti je album The Wedding Present z roku 1989 ukrajinské výstupy v Ivana Píla. Připomíná, že skupině pomáhal i známý rozhlasový matador rádia BBC John Peel. Skupina má na svém kontě dosti masivní diskografii, kterou tvoří 54 singlů, 18 z nich proniklo do britské Top 40, 9 studiových a 24 koncertních alb a rovněž 21 kompilací. Z období místy poněkud bláznivé existence formace The Wedding Present dnes připomenu rok 2022, kdy zahájili šňůru vydávání nového singlu každý měsíc a tak vytvořili historický rekord a vyrovnali si i Elvisi Preslimu. Tuhle fázi své činnosti kapela zdokumentovala na trojalbu, respektive dvoj CD 24 Songs, které vyšlo v květnu 2023, rozšířené ještě o 5 bonusů. Z téhle hudební megakolekce za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Science Fiction. Vyšla v listopadu 2022. Ve zmiňované singlové šňůře měla pořadové číslo 11.

0: Rádio Beat. Krásné nálezy.
1: Kalifornská skupina The Peanut Butter Conspiracy vznikla v Los Angeles z popele souboru, který si paradoxně říkal Popeli, čili The Ashes. Jeden z jejich lídrů, kytarista a zpěvák John Merrill, se v roce 1966 vydal na zkušenou do Evropy, kde našel nové spoluhráče, bubeníka a rytmického kytaristu. Když začali v Americe znovu koncertovat, byla to už trochu jiná kapela. Začaly se jim množit nabídky manažerů na spolupráci. Vybrali si Billyho Jamese, který jim zajistil nahrávací smlouvu u vytoužené značky Columbia, kde nahrávali třeba The Birds nebo také Bob Dylan. Pouze se jim nelíbilo, že jim přidělili producenta, kdežto oni si vyhlédli Garyho Ashera, známého ze spolupráci s Brianem Wilsonem z The Beach Boys. I to se nakonec srovnalo a už v roce 1960 se skupina mohla pochlubit prvními nahrávkami pod novou identitou The Peanut Butter Conspiracy. Ten název je jen slovní bláznivinou, prostě chtěli jen něco výraznějšího než The Ashes. Jako alternativu prý měli i The Candy Store Prophets, použili ji později. Po skupině nakonec zůstala 3 alba. První 2 vydaná u Columbia, třetí For Children of All Ages na Challenge Records. A právě z tohoto alba z roku 1969 teď zazní na frekvenci rádia být ukázka Return Home. Po rozpadu souboru v roce 1970, který se už nikdy nepodařilo oživit, se jeho členové přesto ve větší či menší míře věnovali muzice. Zmiňovaný John Merrill ale také pracoval jako dřevorubec. Zpěvačka Barbara Jean Moyerová, kvůli nezletilosti vystupující jako Sandy Robinson, zemřela v roce 1988.

0: Rádio Beat.
1: Zcela současnými představiteli italského progresivního roku je formace, která se říká The Watch. Původně to ovšem byly také The Night Watch, ale po zemětřesení v sestavě v roce 2000 jejich vůdčí osobnost, zpěvák, hráč na flétnu a syntezátory Simon Rossetti název zkrátil. Krátce před vznikem The Watch stihl jejich frontman Rossetti vydat v roce 1998 album pod názvem The Night Watch. Ostatně Rossetti je jediným spojníkem The Watch s jejich začátky až po současnost. Patří je rovněž k hlavním autorským pilířům kapely. Pětičlenná skupina vznikla v roce 1997 v Miláně pod silným vlivem Genesis a v její sestavě se zatím vystřídalo 13 muzikantů. Od roku 2014 je mezi nimi i Rossettiho syn Mattia, který hraje na basovou kytaru, syntezátory a také zpívá. Navzdory několika zásadním hráčským obměnám však soubor od roku 2001 pravidelně vydává své nové velké desky. Dnes už má na svém kontě celkem 8 studiových alb a dále 3 záznamy koncertů. Na rozhlasových vlnách Rádia Beat dnes produkce The Watch zazní ukázka Black is Deep. Pochází z jejich zatím posledního 8. studiového alba z roku 2001 The Art of Bleeding.

0: Nálezy na Radio Beat.
1: Pavlov's Dog, americká kapela progresivního roku, která si za uměleckou úroveň svých desek získala respekt odborníků i zájem rockových fanoušků, ale zrovna loni se připomněla svým novým albem. Její popularita a přijetí však nikdy nedosáhla masivních rozměrů. Také rozjezd Pavlov's Dog nepatřil zrovna k hladkým. Po vydání svých prvních dvou velkých desek se zhruba v roce 1976 rozpadla. Soubor tehdy zmizel takřka beze stopy z hudebního světa, až se začaly šířit fámy typu, že se jejich frontman, majitel specifického vokálu a také hlavní autorská osobnost David Sirkamp předávkoval drogami a zemřel. Ale on byl i počátkem 80. let, kdy se usadil v Seattlu, stále aktivní. Společně s Ianem Matthewsem, známým představitelem folk rocku, jenž působil u Fairport Convention nebo se skupinou Matthews Southern Comfort, založili kapelu Hi-Fi. Ani její existence však neměla dlouhého trvání. Zůstal po ní single a živá EP deska z roku 1981 a jediné album Moods for Mallards z toho následujícího. A právě v ukázce When You Were Mine ze zmiňované velké desky z roku 1982 se vám dnes na rozhlasových vlnách Rádia Beat představí formace Hi-Fi.

0: pít krásné nálezy.
1: Zakončení dnešních krásných nálezů nesvěřím do rukou nikoho menšího než Björna Riese, uznávaného norského představitele progresivní rockové scény. Tento zpěvák, kytarista, skladatel a producent je nejen zakladatelem a členem formace Airbag, ale v roce 2014 se vydal i na souběžnou sólovou dráhu. Riese podle svých slov vyrůstal v 80. letech na albech skupin jako Black Sabbath, Kiss, Whitesnake nebo později Pink Floyd a Marillion. Ostatně se skupinou Airbag se na různých hudebních festivalech osobně setkal i s řadou těchto gigantů progresivního roku. Inspirační zdroje Riesovy tvorby jsou značně široké, včetně elektronické muziky, soulu či hudby z filmu. I jako soulista má už na svém kontě mimo jiné 5 alb. To debutové mu vyšlo v listopadu 2014, to poslední loni v dubnu. Tento tvůrčí oblouk sobě skrývá zajímavou symboliku. Řada hudebních kritiků označuje Björnovo poslední album podle toho debutového za nejlepší. Oceňuje se především jeho naprosté oproštění od floydovského kouzlení z předchozích let. Jeho tvůrce pojmenoval Fimbulwinter. Podle norské mytologie se tím označuje dlouhá drsná zima, trvající zpravidla 3 roky, která předchází konci světa nazývanému jako Ragnarök. Na závěr dnešní hudební přehlídky z této velké desky zazní skladba Gone. Příště vás pozvu k poslechu již 4. části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všehochuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Za týden se vám se svou tvorbou představí Alter Bridge, sonáta Arktika, někdejší klávesista Vanilla Fudge Mark Stein, soubor Florence and the Machine se svým zbrusunovým albem, také si připomeneme Oscara Petra, jeho životní pouť se uzavřela letos na konci dubna a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Z čerstvé albové novinky Björna Riese z roku 2025 zazní na závěr dnešního vydání krásných nálezů skladba Gone.

0: večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Ano, je skoro 20 hodin, pondělí, začínají večery u Repráku, nebo u Lepráku, jak taky jsem zvyklý někdy říkat. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Přátelé, přemýšlel jsem o tématu dnešního večera. Samozřejmě ve spolupráci s vámi. No a říkal jsem si, co kdybychom se zaměřili na tyhle večery, nebo na tenhle večer u Repráku, na texty. Nejen ty českých písniček, ale i texty anglických, amerických kapel. Tím vás chci vybídnout k tomu, abyste zapátrali v paměti a vzpomněli si na písničky, hlavně konkrétně na ty písničky, kde vás zaujal text, kdy se vám text líbí, kdy vás ten text oslovuje nebo oslovil, ano? Takže mě pište svoje tipy SMS-kou nebo mailem, ano? No a já bych to začal českou písní a českým autorem, textařem a muzikantem. Začnu tak jakoby z historie. V roce 1981 založila trojice mladých muzikantů Zdeněk Hříbal, Tomáš Poláček a Martin Keller kapelu Bonsai. Určitě si na ní vzpomínáte, vy, co jste starších ročníků tedy, nebo těch středních, bych řekl. Výhradním textařem, a to je důležitý, téhle kapely byl Franta Strálčinský, který v roce 1983 nahradil Martina Kellera a začal s kapelou i hrát. Tehdy Bonsai získala interpretační portu, tu pak za rok obhájila, takže asi tušíte, že to byla spíše folková kapela, ale potom v roce 1989 se rozpadla. Tomáš Poláček a Zdeněk Hříbal a Jirka Podzimek nedlouho poté založili folk rockovou kapelu Bílá nemoc. No a ve svém repertoáru opět významnou měrou stavili na Strálčinského textech. Je tedy smutnou pravdou, že v roce 1998 František zemřel ve věku pouhých 37 let. Taky musím připomenout, že i Jirka Podzimek už je nahoře, stejně jako Tomáš Poláček. No, bílá nemoc, no, jak si to mám asi vyložit. Ale zpátky k Františkovi Strálčinskému. Ten psal nejen pro Bonsai nebo či Bílou nemoc, ale psal i pro mnohé další interprety. Třeba Luboše Pospíšila. Hudbu k písničce, kterou vám za chvilinku pustím, napsal Bohuš Zatloukal. Byl nedávno u mě tady v rokový zpovědnici. Vynikající muzikant a vynikající skladatel. A text právě Franta Strálčinský. O čem ten text je, nebo jak psal Franta Strálčinský? Poetický texty, jak bych to ještě charakterizoval. Rukopis Strálčinského textu byl jedinečný prostě. V neotřelých obratech, krásnou češtinou psal zkrátka. On vlastně v uvozovkách maloval poetický, často takový melancholický obrazy. No a to uslyšíte nebo vycítíte i v následující písni Letní nocí, kterou interpretuje tedy Luboš Pospíšil. Letní nocí, proč? No, protože jsme uprostřed léta, k tomu létu se to hodí, i když ta píseň není nějak radostná nebo naopak smutná, je melancholická, je nádherná, má úžasnou atmosféru a netýká se jenom léta, protože jak uslyšíte, tak i v téhle písni uděláme ve sněhu první stopy bod, jo? Ale jinak je to opravdu o tom létě, jak bych to řekl, no nebudu to interpretovat podle sebe, já ji cítím, každý to cítí jinak, ale v každém případě František Strálčinský byl genius. Nejen textař, ale především básník a to uslyšíte právě v písni Letní nocí. Tak jo.

0: večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak, ještě jsem zapomněl poznamenat, no ono to v tom prvním vstupu ani nešlo, protože je vždycky málo času, ale chci vám dnešní večer představit i nebo nechat ochutnat poslední dvě desky Rolling Stones, protože mě nadchly, jak Hackney Diamonds, tak i Foreign Tongues, takže ty texty některých písní vám taky se budu snažit přeložit a zinterpretovat do češtiny. V každém případě nebude to jenom o Stonech, je to vše o textech různých písní, různých kapel, textech, který vás zaujali. Já už tady hned dostávám první doporučení a vzkazy, díky za ně a dojde na ně především, přátelé. Tak, ale pojďme k albu Hackney Diamonds. Určitě všichni už znáte, protože na rádiu Beat tuhle pecku hrajeme. Je skvělá prostě. Jmenuje se Sweet Sounds of Heaven. Ano, kde hostuje Lady Gaga a taky Stevie Wonder. No a jaký je ten text téhle písně, abyste si tuhle tu pecku víc do duše přiblížili, tak budu se snažit to zkrátit, obsah toho textu. Slyším ty sladký hlasy nebes, padající dolů na...

tuhle zemi. Slyším ty sladký, nejsladší hlasy nebes, snášející se na tuhle zemi. Žehnej otci, žehnej synu, slyš zvuk bubnů, jak se ozývá údolím a hřmí. Ať žádná žena nebo dítě dnes netrpí hladem. Prosím, ochraň nás před bolestí a ublížením. Cítím ty sladký, sladký vůně nebes, padající dolů, snášející se dolů na tuhle zemi. Slyším ty sladký hlasy nebes, ty sladký hlasy, které nás spasí. Ty sladký hlasy dětí, které chválí zemi jejich narození. Ne, já nepůjdu do pekel v nějakém zaprášeném motelu. A já neklesnu do špíny. Budu se smát, budu plakat, jíst chléb, pít víno, protože konečně jsem ukojil svou žízeň. Nemůžeš mít světlo bez malého stínu. Vždy potřebuješ mít cíl pro svůj luk a šíp. Chci být smáčen deštěm tvý nebeský lásky. Ano, je to prostě tak. Ať hudba hraje hlasitě, ať se ozývá skrze oblaka a všichni cítíme ten žár. Slunce, ano, dovolí nám zpívat, dovol nám křičet, dovol nám stát hrdě, dovol starým uvěřit, že jsou stále mladí. Krásný verš. Sladkej, sladkej hlas. Hlasy tak sladký. Hlasy tak sladký nebes, dolů padající dolů na tuhle zemi. Tak to je jenom vzorek z textu písně Sweet Sounds of Heaven. Já myslím, že jste dokonale pochopili, o čem ta píseň je a té hudební podobě. To zní samozřejmě, je velmi, velmi cejtit. Tady je Mick Jagger, Lady Gaga, Stevie Wonder a samozřejmě Rolling Stones. Sweet Sounds of Heaven.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Před chvílí Flamengo a Poprava blond holky, taky zajímavý text k úvaze. No ale pojďme dál k vašim typům už. Ahoj Dané, já hodně vysoko cením text písně Kořenová zelenina, kde Martin Kraus rafinovaně mísí banální s fatálním. Hezký večer, Jarka. Jarko, díky, že jsi to takhle řekla. Chápu to, že Jarka je ona, Jarka. Jarek by bylo, že jo, kdyby to bylo on. Tak velice hezky jsi to a stručně řekla. Já myslím, že k tomu není co dodat. Já chci jenom říct, že na té hanspaulské scéně se textově podílel i do kapely Krausberry Martin Miller. Výborný textář, kterýmu taky závidím. Jeho básnický střevo, abych tak řekl. Kořenová zelenina.

Budu mluvit teď trošku za sebe a všeobecně. Já už jsem, přátelé, tak trošku znechucen v posledních měsících, ba i letech z toho našeho světa. Furt nějaký spory, furt nějaký, jak to říct, slušně nozmrdi, který se různě prodírají k moci, války a tak dále a tak dále. Nejsem vůbec naivní, teda já jsem z podstaty naivní, ale teď už fakt ne. Nejsem už ani idealista, ale vždycky jsem byl do nějaký té doby. A proto se mi strašně líbily písničky Johna Lennona, který byl taky takovej pacifista, idealista. Samozřejmě, že tahle ta filozofie je sice fajn, je příjemná, kéž by to tak bylo podle téhle filozofie, ten svět, který kolem nás, ale bohužel to tak není. Tak mě napadlo, že bych mohl přispět díky nebo prostřednictvím Johna Lennona k tomu, aby to třeba bylo lepší, aby si to nějaký lidi uvědomili, že by bylo dobrý se normálně snášet, mít se rádi a pochlastat, že jo, a tak různě zapařit, protože já myslím, že to je vůbec nejlepší cesta k tomu, aby se lidstvo totálně nevyvraždilo. Imagine, tu skladbu samozřejmě znáte. Mnozí z vás znáte i ten text nebo obsah toho textu. Stejně vám ho přečtu, než pustím skladbu Johna Lennona Imagine a zdravím ho do rockového nebe. Představ si, že neexistuje nebe, je to snadný, když to zkusíš, žádný peklo pod námi, nad námi pouze obloha. Představ si všechny ty lidi žijící pro dnešní den. Taková hippizácká myšlenka, že jo? Představ si, že neexistují státy, není těžký si to představit, nemít pro co zabíjet či umírat a taky žádný náboženství. Představ si všechny ty lidi žijící v míru. Možná si říkáš, že jsem snílek, ale já nejsem jedinej. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš a svět bude v jednotě. Představ si, že není žádnej majetek. Zajímalo by mě, zda to dokážeš. Není potřeba být nenasytnej či hladovět. Bratrství člověka, představ si všechny ty lidi, jak sdílej spolu celý svět. Možná si říká, že jsem snílek, ale já nejsem jedinej. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš a svět bude jednotný.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: No a pokračujeme v tématu, zajímají nás texty a já už mám připravenou další pecku na váš popud, na váš nápad. Ahoj Dané, velice mě zaujal nádherný fanánkův text k písni Pumpa, Tří sester. V tomhle textu vzdává úctu českým muzikantům, například Láďovi Padrunkovi, Petru Novákovi, Mailovi či Zuzaně Navarový samozřejmě myšleno. Místy až běhám ráz po zádech, jak si nádherně dokázal s textem pohrát. Jinak si vzpomínám na víkend, kde jste se s Jirkou věnovali tomuto tématu, co se skrývá mezi řádky písní. Bylo to skvělý, jako každý víkend. Strašně rád vás poslouchám a všechny zdravím, věrný posluchač Miky. Miky, díky za tenhle vzkaz. Je vidět, že nejsi žádná lopata, ale normální, inteligentní, citlivý člověk, ano, ten text je fakt skvělej. Mimochodem víkend na téma textu určitě ještě bude na Rádiu Beat. Já jsem si to tak jakoby půjčil do toho dnešního večera, abych se mohl věnovat, nebo s vámi se mohl věnovat tomu trošku hloubějc, ano. Že ty texty hrajou určitě velice důležitou roli ve stavbě těch pecek a hlavně v tom, jak ty pecky vyznějí. Máme nevýhodu, že těm anglickým textům většina z nás úplně nerozumí nebo jenom tak jakoby trošku, jak to říct, no, náznakově, ale těm českým rozumíme samozřejmě všichni a věřme tomu, že ty český texty českých pecek rockových, folkrockových nás určitě inspirujou a oslovujou. Nebo spíš naopak, oslovujou a tím pádem inspirujou. Tak Tři sestry a vzpomínka Faránka, který je mimochodem vynikající textař, co si budeme povídat, vzpomínka na jeho, naše kolegy, každý ať si to přebere, jak chce.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ano, dneska je to trošku o textech. Je 21 hodin a 2 minuty od mikrofonu Rádia Bývá. Zdraví Dan Kohout. Překládáme texty, pouštíme si český pecky, který oplývají výbornýma textama. Ta první hodina byla excelentní a díky za vaši spolupráci. Lovte v paměti, který český, ale nejen český, pecky ohledně textu se vám líbí, pište maily nebo pište SMSky. No a já jsem minulou hodinu sliboval, že tak trošku přikapkám z nových desek kapely Rolling Stones. Stále zůstávám u alba Hackney Diamonds, kterou mám stále v paměti, ale s tím nový taky určitě si něco přeložíme a zahrajeme. Tady ty automatické překlady jsou někdy fakt docela srandovní. Jo. Drive me too hard, příliš mě honíš, no ono je to možná pravda, prosím vás, nepleci, příliš mě ho honíš, ale příliš mě honíš. Teda já bych to spíš přeložil, příliš na mě tlačíš, jo. Asi tak. Tak zkusím tady přeložit. Ženeš mě moc silně, zatlačila si to příliš daleko. Pokaždý, když trochu povolím, ty se mě vměšuješ a vezmeš si všechno. Vměšuješ tedy do mýho života a vezmeš si všechno. Posíláš mě pryč. Proč si prostě nedáme pauzu? Kam směřuji, se nikdy nedozvíš. Radši bych šel do baru. Podívej, co jsi mi udělala. Vyprázdnila se mi oči a zkrotila se mi rozum a stačilo jen tak zaplakat, že mě do toho moc nutíš. Vyvedla jsi mě z míry, zdá se, že mi nedokážeš zbavit, že mě nedokážeš zbavit svýho sevření. Nikdy nechceš ukázat svoje karty, do všeho mě pouze ženeš. Tak, to je trošku takový volný překlad, který jsem si upravil, protože z toho automatického je to trošku jako samozřejmě přiblblý, ale takhle vyznívá píseň Drive kapely Rolling Stones, Hackney Diamonds, Driving Me Too Hard. Ale když si to propojíte, tady ten obsah toho textu s tou písní jako celkem, tak to má fakt sílu. Já tuhle tu pecku naprosto zbožňuju.

No, tady jsme poslouchali Michala Prokopa, Bitva o Karlův most, výborný text taky, co si budeme povídat, stejně jako muzika, to je jasný. Teď vám teda neřeknu autora textu, já to typuju na Vrbu nebo spíš Ruta, ale když tak mě pomozte, nakonec spolupracujeme společně, že jo, nikdo neví všechno, tak mě když tak napište. V každém případě vaše tipy na písničky s dobrýma textama nebo písničky, které vás oslovily díky textu, pište SMS-kami nebo na mail. No a já tady mám jednu, co to je, SMS-ka, a ta je, s tou naprosto souhlasím, teda musím říci. Ahoj Dané, třeba medvídek z Bogoty od Lucie, je jasný každému, je to super vánoční song, dík, čau Kuba. Kubo, já si myslím, že to není jenom vánoční song, je to takový celoroční song, to téma je zcela jasný a ten text je vynikající. Já když jsem slyšel, i po hudební stránce teda musím říct, já když jsem slyšel kdysi dávno poprvé tuhle písničku, tak jsem byl fakt nadšen.

a rád jsem ji vždycky slyšel, když ji hráli v jakýmkoliv rádiu. No, nakonec se ty písně Lucie, potažmo Vanastových věcí, tedy ty texty, byly tak trošku surrealistický, slušně řečeno. Já bych je spíš charakterizoval, že mírně zhulený. Ale jelikož jsem taky hulič, tak je to vůbec nevadilo. A přesně jsem poslání nebo obsahu nebo ideji toho textu rozuměl. Takže jsme všichni na jedné lodi. Medvídek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Mám tady další vzkaz, těch vzkazů je opravdu hodně, díky za to, mám z čeho čerpat, musím říct. Tak, tady je jeden, teď to tady nemůžu najít, jo, tady jeden takový děkovnej od Ivana, ahoj, díky za překlad, poněvadž má angličtina nic moc, Johna můžu, hlavně Beatles, Ivan, tak to bylo asi, nebo to směřuje k překladu písně Imagine, tak Ivane, jsme na tom všichni tak zhruba stejně. No a pak tady je, to mě strašně zaujalo, ale to tady mám, jo. Ahoj, podle mýho, jeden z nejlepších našich textařů byl Ota Petřina, Jarda píše. Tak Jardo, teda teď mám trošku mezeru, já vždycky o tu Petřinu vnímal spíš jako vynikajícího autora hudby, tak když tak mě připomeň, napiš mi SMS-ku, který písně otextoval, ale já jsem to s dovolením spojil, ano, protože já vám pustím Veterány studené války, kde se vlastně Vítkovo kvarteto s Otou Petřinou propojilo, spojilo, ono dlouho s nima spolupracoval, mimochodem o tu Petřinu zdravíme do rokovýho nebe. A řadu písní na album Veteráni studené války napsal Ota Petřina, ale texty převážně psal Fanánek. No a výborně, jako vždycky od Fanánka, můžeme čekat vždycky jenom kvalitu, to znamená hloubku, vtip, nadsázku, abych tak řekl. No a Ota Petřina s Fanánkem pro Veterány složili píseň, která se jmenuje Dráty doutnaj, kde Ota Petřina i zpívá v takových těch pasážích, je to takový, samozřejmě se střídá s Jirkou Růžkem, Jirko, tebe taky zdravím, jestli někde nesedíš zrovna v báru. No a dali dohromady nádhernou píseň. Mimochodem, já to furt propaguju, přátelé, jo. Album Veteráni studené války, to si pořiďte, to je tak krásná deska, tak skvěle udělaná, tak skvěle zahraná, z tak skvělého materiálu, že jsem takové už dlouho neslyšel. Přijde mi, jako by trošku zapadla, ale mám teď pocit, že ty dobré věci občas takhle zapadají. No, co se budeme povídat, ale to je diskuze na zase na jiný třeba téma. Tak pojďme na to. Jardo, já ti děkuju za připomenutí o ty Petřiny. Já ho teď tedy představím spíš jako skladatele a Fanánka jako textaře. Skvělej text, Dráty doutnaj, skvělá muzika. Veteráni studené války.

0: Repráku. Na rádiu B.
1: Tak to byla nádherná píseň kapely Pearl Jam Black. Ještě se vrátím k těm veteránům. Slyšeli jsme skladbu Dráty doutnají a doufám, že to máte ještě v paměti tam v těch pasážích, kde Ota Petřina zpívá v těch klidnějších a hraje na akustickou kytaru a zpívá tam o té své milé, jak tam žijou někde na pustí, někde není proud a že není šťáva, zkrátka taky jen tak na tu elektrickou kytaru hraje bez proudu, tak tam jste slyšeli, nebo všimli jste si toho, že ta kytara, samozřejmě na té nahrávce, jo, tam jsou znatelné prvky toho typického projevu kytarového i vokálního, dá se říct, Oty Petřiny, který můžete slyšet nebo vnímat v deskách Bacilů, ať je to Planetárium, nebo především v desce, úžasný desce, určitě znáte, Tomu, kdo nás má rád. Tam ten Petřina opravdu trčí, no tak Petřina byl osobnost neskutečná, výjimečná, originální, takže v jakýkoliv nahrávce, na který se podílel, protože on spolupracoval s mnoha interprety, psal muziku pro mnoho interpretů, byla to prostě jedna z největších osobností českého big beatu nebo pop music, chcete-li to takhle označit. Takže pane Otakare, zdravím nahoru do rokovýho nebe. To jsem chtěl k tomu fakt říct. Další vaše zpráva tady. Dnes je to o textech. Pak prosím mou oblíbenou Vánoce 78 Dako Basára. Děkuji za tuhle připomínku. Teď to bude znít trošku jako samožersky, ale já to pustím prostě. Vánoce 78, prosím vás, to je píseň vzpomínková, nová, ale vzpomínková na doby, kdy jsem se svojí první ženou, matkou mých dcer, co by teenageři, na jezerce v Michli za hlubokýho bolševika trávili předvánoční čas. Čoudili komíny, byla temná doba, ale my jsme byli mladí a tudíž šťastní, takže nám vůbec nic nevadilo. A vždycky jsme vytáhli na jezerce v parku flašku vína bez problémů. I když, pozor, nám byla zima.

Radio B. Těch typů tady mám spoustu, přátelé, a jsem rád za to, tak vybírám jeden. Ahoj byťáci, a co takhle Robert Plant, 29 Palms, to přeci je úžasný text a nádherná muzika. Zdravíme od ohýnku se svianským pivem a prima večer všem, Eva a Kateřina a pejskové Dorota a Rozára. Holky, vy tam nemáte chlapy nějaký? No tak asi tam někde. Ty asi vařej, že jo? A vy si tam užíváte. Tak Evě a Kateřině určitě tuhle skladbu pustím. A když už jsme u těch textů, tak by bylo vhodný, přátelé, abych přeložil nebo pokusil se přeložit skladbu 29 Palms Roberta Planta, kterýho mimochodem zbožňuju, hlavně jeho solový desky. Tak, o čem to tedy je ve stručnosti? Jsem zamilovaný blázen, šílená situace, její sametová rukavička mě sráží dolů a dolů a dolů a dolů. No jo, tak to bývá. Její ohnivej polibek, nabitá vyzývavost, svým úsměvem mě stahuje dolů a dolů a dolů a dolů. Její pohyby vypadají skvěle, dotek zoufalství. Z místa, kde jsem stál, jsem otočil hlavu za ní, točil se kolem a kolem a kolem. Bývá to docela těžký, když slyším tvůj hlas v rádiu. To není na mě, prosím vás. Táhne mě to na silnici, která vede zpět k tobě. 29 palms, tedy 29 palem. Cítím žár tvého pustého srdce. Táhne mě to na silnici, která vede zpět k tobě. Hořím láskou, je to podivné poblouznění. Proč je dotek tak chladnej? Co musím udělat? Co musím udělat? Ten žár a prach zhoršují mou bezútěšnost. Věříme v Boha jen pro sebe. Jen pro tebe. Takhle. Věřím Boha jen pro tebe. A tebe bývá to docela těžký, když slyším tvůj hlas v rádiu. Táhne mě to na silnici, která mě vede zpět k tobě. 29 palem, cítím žár tvýho pustého srdce. Táhne mě to na silnici, která vede zpět k tobě. To je refrén samozřejmě. Lásko, teď je to docela těžký, když slyším tvůj hlas v rádiu. Táhne mě to na silnici, která mě vede zpět k tobě. Co pak mě neslyšíš, lásko? 29 palem, cítím žár tvýho pustého srdce. Táhne mě to na silnici, která vede zpět k tobě a k tobě. To je zajímavý text, zvlášť v pasáži, kdy Robert Plant zpívá cítím žár tvého pustého srdce. To je zajímavý, veďte. Jako kdybych to někdy zažil. Žár je žár, srdce může být hluboký tedy, anebo pustý. To je velice důležitý. Přesto může mít v sobě žár. Takže si můžete, chlapi, nebo i vy, dámy, vybrat. Pokud cítíte žár srdce, který je pustý, tak jděte od toho okamžitě pryč. Pokud cítíte žár srdce, který je plný, dejme tomu lásky a porozumění, když to mám říct takto, až sofistikovaně, jděte do toho.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: No a jsme v poslední, tedy třetí hodině Večeru u Repráku, tedy toho pondělního pořadu. No a Danko Hudva zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Dnes se věnujeme textům, tedy se soustředíme na texty písní. Je to i vaše záležitost, jak už víte, že mi píšete mailem nebo SMS-kami, kterou kapelu chcete slyšet, kterou konkrétní píseň chcete slyšet, protože vás oslovil ten daný text. Já jsem taky slíbil, že trošku to prošpikuju Stounama, jejich novejma deskama, tak Zekny Diamonds, už jsme si hráli dvě pecky, pokud se nemýlím. No a teď si zahrajeme jednu titulní skladbu, navíc ještě, nebo skladbu, která je na první pozici, novýho alba Foreign Tongues. Ta deska je skvělá, já jsem si ji poslouchal, přátelé, má to stejný drive jako Hackney Diamonds. Díky těmhle dvou deskám, teď se přiznám osobně, jsem našel cestu ke kapele Rolling Stones, protože takhle se mi ta kapela líbí. Já vím, že budu mít spoustu odpůrců, kteří budou spíš hájit ten tradiční zvuk Stonesů z těch slavných předchozích desítek desek. Já to vůbec nepopírám. Já si Stonesů strašně vážím, ale tyhle ty dvě nové desky mě prostě oslovily nejvíc. No a tady mám text, tedy skladby, kterou vám za chvilinku pustím, která se jmenuje Rouse and Twisted. Drsnej a zkroucený takový divný překlad jako Twisted, no, tančící nebo víte, co tím myslím, no, Twist and Shout, tancuj a křič, že jo, takže takový tančící bysme mohli říct. Ten text by se dal interpretovat v češtině tedy asi takto. Jo, proč mě nevezmeš po té drsný a klikatý cestě? Proč mě nevedeš? Nevím, kudy jít. Slib mi, že mě vezmeš tam, kde voda září. Někam dolů do Portorika, kde příliv a odliv jen kolísá. Ukaž mi všechny svý šperky, poezii a přátelé. Slib mi tanec jako

jsem dejchat vzduch. Jediný klub se jmenoval Conspiracy a vůbec mě tam neměli rádi. Byli to prostě tyrani. Všechny ty šílený, skurvený věci. Tak to je nástin tohoto, přátelé, už je po desáté, ano, 9 minut, tohoto nasranýho textu Micka Jaggera můžete slyšet v písni, která je úvodní písní alba Foreign Tongues, která se jmenuje Rough and Twisted. Tak, a je to výborná pecka, pozor.

Studio Beat. Asi jste to zažili taky, zkrátka v životě, ve společnosti je spoustu různých méně či více agresivních opruzáků, kteří se stačí nebo snaží spíš vetřít se do společnosti, ke který nemají vůbec vztah a mají jiný pohnutky k tomu, aby se tam vtlačili. Mluvím samozřejmě i o estebácích, který nevymizeli, co si budem povídat, tak se vtláčejí dokonce i do nejvyšší politiky, ale o tom nechci mluvit. Jsou to takový opruzáci, který potkáte i v hospodách, v klubech, nebo potkávali jste v hospodách, v klubech, kde jste měli svoji společnost, bezvaný kámošů, kámošek a občas se tam nějaký opruzák vetřel. No a o tom je i píseň, kterou vám teď za chvíli zahraju. Kdo si ji přál? Ahoj Víte, ahoj Dané. Síla slova, síla textu. Písnička Pal odsud hajzle, hudby Praha. Ahoj z jihu Čech. Bohužel nepodepsáno, no ale je to z jihu Čech. Já mám k jižním Čechám velmi, velmi, nechci říkat milostný, ale vřelý vztah. Ano, jako všude, do všech koutů České republiky. Já jsem, přátelé, všude zdejší, ale když se tam vetře nějaký oprus, tak taky řeknu, pal odsud hajzle.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Musím se pozastavit nad tou předchozí písní kapely Beatles, Hey Goodbye. To je úžasný text, já jsem se do toho zaposlouchal a musím vám to přeložit. Tahle ta píseň byla vydána v roce 1967, Hello Goodbye. A to je text, který je strašně jednoduchý, ale stoprocentně vyjadřuje, přátelé, vztah mezi mužem a ženou. Nebo chcete-li, mezi chlapcem a dívkou. Zkusím tedy tak nějak přeložit do srozumitelné češtiny. Zpívá se tam. Ty říkáš jo a já říkám ne. Říkáš přestaň a já říkám nech toho. Říkáš s Bohem a já říkám vítej. Nevím, proč se loučíš, já říkám vítej, vítej. Říkám vysoko, ty říkáš nízko. Ty říkáš proč a já říkám, že nevím. Ty říkáš s Bohem a já říkám vítej. Nevím, proč se loučíš. Nevím, proč se loučíš. Proč, proč, proč, proč. Říkáš, loučíš se, ale ne. Říkáš, loučíš se a já říkám vítej. Nevím, proč se loučíš, já říkám vítej, vítej. No je to prostě v podstatě o tom, že je to dialog dvou lidí, kteří se, dejme tomu, v podstatě mají rádi, ona říká furt něco jiného, on říká taky něco jiného, furt je tam nějaký spor, přitom je to k sobě přitahuje. No, je to zajímavý a mě to zaujalo kvůli tomu, že jsem tohle mnohokrát zažil, tady ty spory, jo. Tady ty spory kvůli hovadinám, kvůli pičovinám, že se lidi mezi sebou hádají kvůli totálním ptákovinám. A přitom mají k sobě hodně blízko a místo, aby řešili tedy nějaký důležitý věci, tak do sebe nabourávají kvůli těmhletěm, jak říkám, pičovinám. No a ono to souvisí samozřejmě tím rozporem mezi ženou a mužem. Jsem přesvědčen o tom, přátelé, nemusíte se mnou souhlasit, ale já jsem naprosto přesvědčen a můžu si to dovolit, protože jsem už ve věku, kdy to můžu jakoby rekapitulovat, tak ženy a muži jsou z jiný planety. Vždycky to byla taková prdel, vždycky jsme se o tom bavili, že muži jsou z Marsu, ženský jsou z Venuše, jo, ne, jak to bylo, no je to tak, že jo, ty planety, Mars, Venuše, ano. A já jsem o tom naprosto přesvědčen, protože tyhle dvě pohlaví jsou tak odlišný a přitom se tak vzájemně přitahují, že je to až neuvěřitelný. Ale nikdy si nedokážou dokonale porozumět, ale stále se k sobě budou přitahovat. Rozumíte, co jsem chtěl říct? Tedy je to aspoň moje zkušenost, tak se nezlobte, že jsem toto tady takhle dal do éteru. No, ale ta písnička Hello Goodbye od Beatles, ta je v podstatě takovým potvrzením toho rozporu, jak bych řekl. Já už ani nevím, co jsem teď chtěl, jo, já už nevím, co jsem chtěl pustit. Přátelé, já jsem chtěl pustit skladbu od kapely, kterou mám opravdu velice rád. Ta kapela se jmenuje Buty. A vydala taky mimo jiné desku Romale a je to taková deska sociálně zaměřená směrem k našim spoluobčanům. Vůbec je nehaní. Naopak, je jakoby laskavě označuje a jak to říct, charakterizuje. A kluci si s tou udělali fakt úžasnou srandu a ty písničky jsou vtipný, ale vůbec neurážlivý. směrem k našim spoluobčanům, cikánům, ježiš, promiňte, Rómům, ano. A propo mezi námi, jo. Já mám spoustu kamarádů a kamarádek mezi Rómy. Jsou to inteligentní lidi, výborní lidi, skvělí kamarádi, můžu se na ně spolehnout. A tihle ti lidi vždycky o sobě mluvili, že nejsou Romové, ale cikáni. To je takový zajímavý, jo? Tak abych se teď nenarazil, protože se, si připadám, že jsme se ocitli ve společnosti, že když člověk řekne něco, nějaký svůj vlastní názor a své vlastní pojmenování, tak ho málem zavřou. Ale fakt jako tak to je. Tak chci pustit krásnou píseň s krásným textem, když jsme u těch textů. A ta skladba od kapely Buty se jmenuje Továrna. Tak si to užijte, já si to užiju rozhodně s váma.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

Přátelé, v českém národě bylo mnoho skvělých textařů, vynikajících textařů. Šrot, Stralčenský, dneska jsme si hráli písničku, nebo Vrba, Jiří Suchý, Ježíš Těchje. To je opravdu, já neříkám nepřeberný množství textařů, ono jich za stolik není těch skvělých, ale jsou tady mezi námi a ty jejich písničky žijou dodnes. Co si budeme povídat? Možná na některý jsem teď v tuto chvíli zapomněl, to se omlouvám, ale prostě má hlava vypitá, už nepobere tolik materiálu do sebe. V každém případě ale si vždycky vzpomenu na Jiřího Grossmana. Jiří Grossman, to byl neskutečně originální člověk, vtipnej herec, muzikant především taky a vynikající textař. Ježiš, kolik těch krásných písní otextoval, co si budeme povídat. Dnešní den je dnem, kdy si připomínáme Jiřího Grossmana, den jeho úmrtí. V roce 1971 umřel v pouhých 30 letech, měl takovou vzácnou formu leukémie a znamenal obrovskou ztrátu pro český kulturní národ. Šimek Grossman, tak všichni si pamatujete jejich scénky, jejich divadlo Šimka Grossmana. To byla úžasná věc, kde etablovali spoustu budoucích hvězd český nebo československý pop music. Bobek, Miluška, nádherná, s krásnýma dlouhýma nohama. Paní Milušku zdravím, to byla úžasná ženská, teda krásná, ale výborná zpěvačka. Nebo třeba Naďa Urbánková a další a další a další. Bobka jsem už snad jmenoval, toho už taky zdravím, do hudebního nebe. Měl jsem tu čest se s ním kamarádit, bylo to výborný. Tak prostě se vraťme k tomu Jirkovi Grossmanovi, Jiřímu Grossmanovi, který byl opravdu obrovská osobnost. Obrovská osobnost a talentovaný člověk. Já vím, že ta písnička, kterou vám teď pustím, není zrovna z toho rockového prostředí, ale já myslím, že to pochopíte a oceníte, že tuhletu skladbu, která je význačná tím, že ji psal Jiří Grossman už v nemocnici na de facto smrtelný posteli, kdy věděl, že už mu nezbývá mnoho měsíců, co měsíců, dnů a možná i hodin a minut. A Naděja Urbánková v jednom dokumentu na to vzpomínala s velkým dojetím, protože si taky uvědomovala, že tato píseň je takovou labutí písní, takovým epitafem Jiřího Grossmana. Jeho pocitu, protože to píseň o něm, on ji napsal o sobě jakoby, z toho textu, který je naprosto nádherný, to samozřejmě vycítíte a poznáte.

0: Večery o repráku na Rádiu B.
1: No a dnešní večer u repráku končí, přátelé, protože máme 6 minut do konce tohoto večera, protože za chvilinku už můžete počítat s dalším skvělým pořadem 11 v 11. Znáte to, že jo? 5 prstů v kapce. 11. je tak někde uprostřed, jak to znáte z té upoutávky. No a já se na vás budu těšit zítra od 8. v rokový spovědnici, protože tady budu mít dvě dámy, které jsou spojeny s takovým minifestáčkem, který je velice zajímavý hudebně, ale i tím, že se koná v Solvejových dolech, říkám to doufám správně, v Českém krasu, takže je spojen s jeskyňářstvím, dokonce s parní mašinkou. To vše vám vysvětlím zítra. Blíží se právě Lomfest, kde můžete poslouchat skvělou muziku a je to především festák pro celý rodiny, protože děti můžete svést ve vagonkách tažených parní mašinkou. Je to navíc naučnej festák, kde se můžete podívat na muzeum starých důlních strojů a tak dále a tak dále. Já nejsem kompetentní to takhle označovat, respektive charakterizovat, ale dvě dámy, které přijdou zítra do rokový spovědnice, tak vám o tom řeknou mnohem a mnohem víc. Jinak děkuju za vaše příspěvky, čerpal jsem z nich, všechno jsem to nestihl, protože toho bylo hrozně moc, ale přesto děkuju a já myslím, že jsme se dověděli o těch písničkách, které tady posloucháme na Rádiu Beat, mnohem víc, než když to posloucháme jen tak pasivně, protože my jsme si aktivně i přeložili texty nebo pozorně poslechli texty českých kapel, aby jsme o to víc vnímali muziku té, které kapely, zkrátka, aby jsme o to víc vnímali poslání těch jednotlivých pecek. Není to jenom o hudbě, je to i o textech. O tom to je. Tak, Dan Kohut se s vámi loučí, mějte se hezky, dobrou noc, pokud jdete spát, a zítra večer se na vás zase budu těšit. Teď už ZZ Top, PCH a dobrou.
2: Klasický rock, Radio Beat.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11. Na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer vám od mikrofonu tady na Rádiu Beat přeje Martin Vysušil. Začíná další v pořadí už 1009. jedenáctka v 11. Pro tentokrát, pokud se nemýlím, se budeme věnovat něčemu, co není úplně obvyklé v těch jedenáctkách. Většinou se hrabeme ve starých rokových opusech starých rokových veteránů a díváme se prostě do minulosti, ale tentokrát to potřetí bude jinak. Všechny songy toho dnešního večera vyšly totiž v roce 2026. Budou tady samozřejmě i muzikantští mladíci, ale většinou to budou ti naši oblíbení veteráni, ovšem se svými novinkami. Začneme u 83letého Paula McCartneyho, který vydal album The Boys of Dungeon Lane. Je to vlastně vzpomínka na místa, kde vyrůstali, kde začínali s muzikou, a k tomu mu v písničce, kterou si zahrajeme jako první dnes večer, pomáhá jeho kolega bývalý, stejně jako on, člen Beatles, Ringo Starr. Home to Us.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Home to Us, dva ex-Beatlové Paul McCartney a Ringo Starr jako jeho host na albu The Boys of Dungeon Lane. Budeme tedy pokračovat dál. Come Taste the Bands. I když ta další deska, další nahrávka je opět solovka. Lou Gramm, spoluzakladatel slavné kapely Foreigner, se kterou byl od let 70. do roku 1990 a pak zase od těch 90. let až do roku 2003. Nicméně my si zahrajeme z jeho letošní solovky, kterou tenhle ten proti svým předchůdcům v dnešním večeru, tedy proti Paulovi McCartneymu a Ringo Starrovi, je relativně mladík, protože je mu teprve 76 let. A Lou Gramm nám nabídne mladou lásku, Young Love. Ta mě přišla z toho jeho alba taková nejsilnější, nejzajímavější.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Ale abychom nehleděli pořád jenom na ty klasiky, kterým už je hodně, hodně přes 70 let, tak já se teď spolu s vámi podívám na 8. album kapely Alter Bridge. Album eponymní, neboli pojmenované po názvu kapely. Miles Kennedy pořád zpívá jako málo kdo jiný a Mark Tremonti jako kytarista předvádí úžasné věci a možná právě proto jsem vybral právě tenhle ten track nazvaný Slave to Master, protože na jeho konci se Mark Tremonti předvede skutečně s velmi podařeným sólem.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: V rámci té 1009. 11. v 11. po třetí pojaté jako ochutnávka nových nahrávek starých bardů, nemusí být vždy nutně staří, ale Peter Frampton rozhodně k ním patří, protože je mu taky 670. Tenhle ten britský muzikant, který je známý ze svého působení, kromě sólového, tedy pochopitelně z kapel jako Humble Pie nebo The Hurt, letos uvádí album Carry the Light. A já jsem vybral jako ukázku, která je signifikantní a hned budete vědět, jaká ta deska je a jmenuje se I Can't Let It Be.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: A po ukázkách z desek Paula McCartneyho, Lou Grahama, Alter Bridge, Petera Frampton'a je tu asi jedna z těch nejsilnějších, které zatím v tom letošním roce vyšly. Foreign Tongues. The Rolling Stones vydali opět po delší době skvělé album. Nevím, jak to ti chlapíci v tomhle věku dělají. Micku Jaggerovi bude zanedlouho, konkrétně 26. července, 83 let, ale pořád to funguje. Nejinak je to i v Rough and Twisted, The Rolling Stones.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Hrajeme si sama letošní vydání, tedy rok 2026, a po těch všech starých pánech, nebo starších pánech, teď jedna skutečně mladá dívka. Violet Grohl. Pokud vám to jméno je povědomé, ano. Je to nejstarší dcera Davea Grohla, tedy bývalého bubeníka kapely Nirvana a frontmana Foo Fighters. Ona totiž vydala album nazvané Be Sweet to Me. Je to její debut a musím říct, že velmi podařený. Hodně mě to oslovilo, jak tahle ta mladá holka využívá to, co poslouchala vlastně od raného dětství, ten grunge a tu muziku, kterou dělal její otec a jeho kamarádi. Pojďme si poslechnout jeden ze singlů z tohoto alba nazvaný Tam.

0: 11.
1: V 11.
2: Na Rádiu Beat.
3: Další nabídkou vydání roku 2026 bude živák nazvaný The Spirit of Rory. Má ho na svědomí nejstarší z mladých, anebo chcete-li nejmladší ze starých bluesmenů Joe Bonamassa. A ta nahrávka je vlastně podsta jednomu z mých oblíbenců, Rory Gallagherovi. Tenhle ten irský bard, vynikající bluesový kytarista, bohužel už není mezi námi, ale Joe se snažil vystihnout jednak jeho kytarový zvuk a jednak svůj pohled na jeho hudbu. Pojďme si zahrát Bullfrog Blues.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Tohle nahrávkou z irského Corku jsme vzdali hold Rorymu Gallagherovi společně s Joe Bonamassou a jdeme na další rockovou klasiku, která se letos rozhodla vrátit do nahrávacího studia. Deep Purple vydali 3. července album Splat. A mě napadlo nezahrát žádnou z těch písniček, které už proběhly jako singly, které jste už zřejmě někde slyšeli, ale pojďme si zahrát tu, ve které Ian Gillan zase křičí. I když před drahnými lety v 60. jeho 60 letech řekl, že křičet do mikrofonu už nikdy nebude. Jmenuje se to Guilt Trippin'.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Po třetí už si říkáme v 11 v 11, že budeme ochutnávat. Zkrátka Come Taste the Bands. Další kapelou, která tu dnes večer bude s albem vydaným letos, bude Evanescence. Sanctuary vyšlo letos a já vám nabídnu Beautiful Lie. Měl jsem původně v úmyslu zahrát něco pomalejšího, ale tahle ta, to je opravdu nářez, to jsem musel.

0: 11 v 11 na rádiu B.
1: Skvělá Amy Lee a Evanescence, Beautiful Lie. No a když jsme u těch dam u mikrofonu, tak nemohu vynechat ani nové album Tarji Turunen, Frizzen Noir. A píseň se jmenuje Světe div se úplně stejně.

0: jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Skvělá Tarja a Friz Noir, bývalá zpěvačka Nightwish a přední dnes večer Paul McCartney, Ringo Starr, Lou Gramm, Alter Bridge, Peter Frampton, celý Rolling Stones, Violet Grohl jako debut, Joe Bonamassa, Živák, Deep Purple, Evanescence a úplně na závěr jsem si nechal Foo Fighters s frontmanem Davem Grohlem a album Your Favorite Toy. Oblíbená hračka kapely Foo Fighters a stejnojmenné album Cold in the Echo je finále dnešního večera. Za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní všechny další programy Rádia Beat tak, jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

0: Radio Beat.
1: Je to tak, je neděle večer, je zase čas na to, abychom si řekli, že odstartoval pořad Hard and Heavy. A nebo není neděle večer, pak ale musí být úterý ráno. A ta věta je stejná, znamená to tedy, že neposloucháte premiéru, ale posloucháte reprízu pořadu Hard and Heavy, což na faktu, že před sebou máme 4 hodiny muziky, tak trošku tvrdší, vůbec nic nemění. S vámi je Stan Robáš, přeju příjemný poslech celé té 4hodinovky, kde se prostřídáme, dáme si speciál, uvítáme ho. Řekneme si, že otvírákem dnešního vysílání byly Iron Maiden a jejich Dance of Dead z desky stejnojmené, to aby se nám to dobře pamatovalo, kteří nejenže otevřeli Hard and Heavy, ale zároveň se o nich zase mluví ve spojitosti s mnoha věcmi, s koncerty, s dokumentem, s filmem, s novým merchem, tedy upomínkovými předměty pro fanoušky, s uváděním do rock'n'rollové síně slávy a s jejich přístupem k věci, protože sami muzikanti se nechali slyšet v tom smyslu, že si sice ocenění váží, už tam měli být dávno, ale pokud by náhodou měli nějaké jiné povinnosti, koncerty, turné nebo něco takového, no tak nehrozí, že by nějaké takovéhle věci kvůli rock'n'rollové síni slávy měli měnit. Tak takový je postup a přístup muzikantů, kteří si stojí za svojí muzikou. I v roce 2003 si za ní stáli, tenkrát právě vycházela tahle ta muzika, která budíš otvírákem toho dnešního vysílání. Máme toho před sebou, Hergo, docela dost, tak pojďme nezdržovat povídáním, pojďme hned hrát další muziku.

0: na beatu.
1: Finger Eleven a v tomto případě tedy nikoli v sami, ale doprovázení jako parťáky z kapely Filter a Blue Sky Mystery, to je to, co máme za sebou. Stejně tak máme za sebou Nightwish. Řekl bych ohlédnutí se za Nightwish. Nemyslím to nijak zle a pejorativně, ale jak víme, tak Nightwish spíš neexistují, než by existovali. Tohle to bylo z desky Human to Nature, která vycházela už před nějakými 6 lety, pokud se nemýlím. Noise je za námi. Já jsem čekal, kdy se to stane a teď už se to regulérně děje. Zaprvé na Masters of Rock vystoupil Marko Hietala, ten už pravda mohli byste říct není oficiálním členem kapely Nightwish a i ta Flor Jansen už má tak nějak trošku plný zuby toho čekání, co se vlastně bude nebo nebude dít okolo kapely a v rámci těch svých koncertů, který sem tam probíhají, tak se rozhodla, že rozjede plnohodnotný solo projekt, který by měl být podstatně metalovější než to, co v poslední době vyváděla tak jako v okolí různých televizních vystoupení a malých koncertů a muziky pro děti a podobně, že i ti velcí, kteří mají rádi její hlas a její projev, tak že se konečně zase dočkají něčeho metalovějšího. Inu uvidíme, jak se jí bude dařit. Jak se daří, to už vlastně vidíme v případě kapely Glory Hammer, to je zase parketa takových těch melodicky metalových záležitostí, trošku dovesela postavených. Glory Hammer chystají novou desku, taky už bylo na čase. Už nějaký pátek je to, co vystupovali s novým materiálem tady u nás a až přijdou příště, tak už budou určitě hrát nové věci. Desku jako takovou vám zatím slibovat nebudu, protože ta je zatím hudbou budoucnosti, i když neúplně vzdálené. No ale ochutnávky, ty už se začínají objevovat. Třeba v tom uplynulém týdnu jednou z těch čerstvých věcí, která vyrazila do světa z tábora Glory Hammer, je ta, která nese název Ultimate Sacrifice a zní takhle.

Částečně by to mohlo působit dneska tak, že se tak jako že ohlížíme za festivalem Masters of Rock, což vlastně není úplně správně, protože on v tuhle chvíli ještě probíhá ve Vizojicích, i když jde do svého finále, ale ono se tomu nedá vyhnout, protože letošní line-up je prostě tak nabitý, že nějaký takový malý přesah bychom si tady prostě v podstatě nemohli dovolit. Tohle byly po Glory Hammer a jejich novince, zase pro změnu staří, dobří Primal Fear. Primal Fear je jejich New Religion, tedy tahle ta nahrávka, která vycházela krom jiného v roce 2007 na stejnojmenné desce, ta dozněla a Primal Fear jsou jednou z těch kapel, které se zúčastnily letošního ročníku Masters of Rock. Zároveň se tam vzpomínalo na staré časy kapely Accept. Tak ta tam teda nehrála, tam je zastoupil Udo, protože Accept máme za sebou už z plzeňského Metal Festu, ale myslím, že nebude škoda, když si teď pustíme něco z těch nových časů.

0: Radio Beat.
1: No, pojďme tomu klidně říkat, rubrika Ať se mládí vydovádí, zatím jsem hrál samé rockové či metalové klasiky, teď jsme udělali takovou mírnou urbočku k něčemu, co klasici tak úplně nejsou, i když pravdou je, že zrovna Avenged Sevenfold to vždycky brali tak jako s úctou ke takovým těm klasickým postupům, no ale zvuk, ten prostě moderní museli mít a vždycky měli, a já už jsem o nich tady dlouho nemluvil, a co pa nemluvil, dlouho jsem je nehrál v pořadu Hard and Heavy, tak teď vzpomínka na album, které je už 16 let staré. Je to zas pro mě takový ten milník, kdy si člověk uvědomuje, jak už je starý, protože si pamatuju, když ta deska vycházela, boom, to byl obrovský, Mike Portnoy vypomohl tu kapelu, to tenkrát vystřelilo, dokonce tady mezi tím několikrát hrála i právě muziku z téhleté desky jako Natural Born Killer, ta je právě teď v pořadu Hard and Heavy na beatu za námi. My se posouváme dál, možná bychom mohli říkat, že zase spíš těm klasikům, protože když se podívám do toho playlistu, který mimochodem je vyvěšen na webu Rádia Beat, Facebooku a Instagramu, tak tam jsou napsáni Judas Priest nebo třeba taky Dream Evil. I o těch tady dlouho nebyla řeč. Dream Evil vezmu do éteru z roku 2004 z desky The Book of Heavy Metal, třeba se skladbou The Sledge.

Dreamevil, vzor 2004, k tomu zase o něco starší muzika Judas Priest a Blood Red Skies z desky Remy Down, ta je z roku 1988 do 80, jak jsme se dostali z Judas Priest, a když jsem doma si chystal muziku, tak mi padla do oka, moc se o ní nemluví, ona má takový specifický plechový zvuk, který úplně nezapadá do toho zvuku kapely Judas Priest, ale mám pocit, že se povedla, já mám tuto desku velmi rád. Blood Red Skies máme za sebou, abych to nezdržoval dlouhým povídáním. Pojďme zůstat ve starých časech, i když třeba ne v těch 80., ale můžeme i do 90. let. Tenkrát vyšla taková v podstatě polokoncepční deska kapely Manowar. Má tam takovou tu dlouhou pasáž o putování Achilla, kterou se necháme někdy na příště, ale má tam i věci, které nejsou úplně kompozicemi a skladbami, ale dá se o nich mluvit jako o písních, což by třeba mohla být ta, která začíná šermováním mečů.

0: na beatu.
1: Za námi Arakain a jejich Diesel, taky Metallica, For Whom the Bell Tolls, tedy metla ze starých časů. Ono to má svůj důvod, my už jsme minulý týden zmiňovali Cliffa Bartna a teď ho můžeme zmínit znovu, protože vzniká Cliffovo muzeum a už velmi brzy v průběhu léta by mělo být otevřeno a takovou zajímavostí možná pro někoho možná otravností bude to, že nemusíte úplně cestovat napříč celým světem, abyste se na tu expozici, která se týká Cliffa Bartna, vzpomínky na něj a pozůstalosti, mohli podívat tak, že nemusíte úplně letět někam do Ameriky a podobně, stačí sedět doma v obýváku, protože tohleto muzeum je to prostě jedna z věcí z takové té nové současné elektronické doby, bude právě elektronické. Spolupracují na tom různé společnosti, včetně Cliffovy rodiny, tak aby to celé bylo věrné, aby si to člověk mohl prohlédnout se vším všudy, tak jak na Cliffa vzpomíná. No a když byste chtěli víc informací, tak já v tomto případě doporučím mrknout se na beatový web, protože tam k tomu víc informací najdete. Zároveň se posuneme v muzice dál k něčemu, co vlastně můžeme říkat, je tak trošku příbuzným tématem s Metallicou, respektive s těmi členy, speciálně tím jedním konkrétním, který Cliffa v Metallice nahrazoval. Ta jeho cesta totiž potom vedla přes Flotsam and Jetsam, no a ti se ozývají svět zase s dobrými zprávami a novou muzikou. Už jeden single jsme si tady v Hard & Heavy od nich pouštěli, no a druhý single ten vyrazil do světa právě v tom uplynulém týdnu, jmenuje se Harvesting the Hate.

0: Radio B.
1: Za námi Flo Cemenges a jejich Harvesting the Hate, taky Mastodon a jejich The Crooks, takhle psáno, čteno česky, The Crooks, tak to je věc, kterou najdete na desce, která se jmenuje Hashten Grim a vycházela v roce 21, taky už je to nějaký ten pátek, ale pokud jste fandové kapely Mastodon, dobrou zprávou může být to, že chystají novou muziku i celou novou desku a že se na ní můžeme těšit. A singly ty já očekávám taky co nejdřív, takže teď jsem sáhnul po staré věci, aby nám ta informace někde nezůstala viset v luftu, ale hned jak budu mít nové, tak vám je mile rád pustím. Nebo vás odkážu někam, kde se na ně budete moci podívat, což je případ té další muziky, která je připravena. Anthrax jsme tady u nás měli v Plzni na Metalfestu. Leckdo netuší, že jsme málem Anthrax neměli, protože Charliemu Berante bylo ale opravdu blbě. Ten si užíval takovou tu typickou, opravdovou, poctivou chřipku s těma 40, kdy v podstatě ležel celou dobu, pak se nadspal Coldrexem, což pro něj byl takový objev, to prej v Americe nemají. Odehrál ten koncert doslova na morál a pak si šel lehnout zpátky. No a pak se zranil, takže na dalších koncertech už nevystupoval. Ale co se týče studiové práce, tak Anthrax pracují na muzice, už vydali jeden z videoklipů a teď vydávají takové vlastně making of, tedy pohled do zákulisí toho, jak to celé vznikalo. To je ten můj odkaz. Na beatovém webu najdete právě tohleto zákulisní video, to vám tady v éteru těžko můžu pustit, protože byste k tomu potřebovali ten obraz, tak www.radiobeat.cz je ta cesta, kam se vydat a kam se určitě podívat. No a co se týče muziky, pojďme udělat tu paletu co nejširší, když mluvím o nové věci, tak záměrně sáhnu po staré věci. Zpátky do 80. State of Euphoria je deska právě z roku 88. Out of Sight, Out of Mind je píseň zní a zní takhle.

0: Radio Beat.
1: Pojďme si říct, že zase ne úplně často tady v Hard & Heavy hraju vyloženě metalcoreovou kapelu, což v tomhletom případě jsem teď porušil právě těmi Dillinger Escape Plan, kteří dohráli prostém po mapě do New Jersey, do místa, které nese název Morris Plains, tak to zní jako poeticky mě do ucha. Odtud pochází totiž tahle ta kapela, která se tam v roce 97 dala dohromady, a když přemouříme oko nad tou šestiletou pauzou, budeme tvrdit, že od té doby fungují pořád. Dillinger Escape Plan, od nich jsme hráli One Thing Not So Much 2S2, název skladby, kterou si pamatuje podle mě jenom kapela a Skalní fandové, ta je právě teď za náma. Budeme se věnovat ale taky další muzice. Ti, kteří koukají na playlist, tak dobře vědí, že metalcoreu věrní zůstaneme, jenom se posuneme prstem po mapě kousek vedle od New Jersey, a to do Michiganu, do Detroitu, z toho města, odkud vzešla spousta rockových kapel později v roce 98, tedy rok po Escape Dillinger, tak vzešla i kapela Walls of Jericho. Tu tady mám připravenou, taky mám konec konců napsanou v playlistu, taky tady od nich mám jednu z těch čerstvých věcí, protože pravda je, že tento týden na singly, které dorazily až k nám sem do beatu, tak byl takový chudší, no ale něco se přeci jenom povedlo. Třeba tahle ta věc nazvaná The Ascent.

Radio Beat. Za námi Walls of Jericho, jejich The Ascent, taky Arch Enemy, kteří již jsou minulostí minimálně v této partě. As the Pages Burn je to, které, to, co dohrálo právě teď, a my se můžeme přesunout zase někam kousek dál. Tady to je taková zajímavá věc. I Německo mělo a má svou trashovou čtyřku, která je tvořena kapelami jako Sodom, Destruction, Crater samozřejmě, a k ním se velmi často do té čtyřice připočítává další jedna kapela, taky už letitá z roku 1980 z Frankfurtu, která bezesporu trashovou vždycky byla, ale na rozdíl od těch ostatních se sama v těch svých textech nebrala tak úplně vážně. Což konec konců, i kdybyste nebyli znalci a fandové, můžete vytušit i třeba z toho playlistu uveřejněném na beatovém webu, protože jenom při tom, když si přečtete, že deska z roku 2020 nese název Paulo's Dogs, ale je třeba podívat se, na jak se to píše, a že ta píseň, kterou si dáme, tak nese název Beer Barians, tak je to úplně jasný. Ne, že by to vždycky bylo úplně v ochlastu v případě kapely Tankard, ale vždycky je to taková celkem velká prča. Pojďme si pustit jejich muziku.

0: na beatu.
1: Slíbení Tankard, Take Beer Barians, taky neslíbení zatím, ale už odehraní Death Angel a jejich Son of the Morning, tedy kapela, která v tomto týdnu ohlásila, že se vypraví na Evropu. Myslím, že o nich tady ještě hodně uslyšíme a hodně o nich budeme mluvit. Son of the Morning dohrála, kdybyste ji chtěli hledat, tak zkuste desku The Dream Calls for Blood z roku 2013. Playlistu, o který jsem několikrát zmínil, mi zbývá odehrát Opium of the People od Slipknot, vzpomenout na staré časy ze Slayera, dát si Death Head a pak jít do kopru, protože už budu přetahovat příliš. A to se nelíbí nikomu, ani mě, ani vám, ani speciálu, který se chystá. Petr Koral už je tady za dvířky a vy se můžete těšit na jeho povídání s Adamem Gravesem z kapely Matka v krizi. Zjistíme, co nového u kapely, zjistíme, co nového mimo kapelu, jakou muziku mají rádi, co je inspiruje. A myslím, že to bude velmi zajímavá směska muziky, když se jenom mrknu na to právě, co v playlistu na webu uvedeno je. Kdo se nekouká, nechá se překvapit, ale tu pestrostu vám slíbit můžu. Stejně jako můžu slíbit Davyho s Alem, kteří dneska po 14 dnech zase takhle ve dvojici uzavírají dnešní vysílání. Užijte si ho, býťáci, zítra nabíto naslyšenou, za týden samozřejmě taky, to tedy v rámci tématu našeho pravidelného zvaného Hard and Heavy.